Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

zeleni od přítelky nejbližší. Vítá je otevřená náruč syrské pouště a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštěl sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá. Počasí se drží, neprší a neprší.

Za piano se dá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se

uličkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Trestný čin ublížení na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepa. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tedy pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní ostrově.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší babičky.

Prsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Pane vrchní! No tak je tady někdo?
1: Kdopak nám to tady řve?
0: No dovolte, já že zvu.
1: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
0: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
1: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
0: Ale jděte.
1: Jo.
0: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
1: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
0: Je, vy máte držkovou?
1: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
0: Kde máte vrchního?
1: Vrchní šel domů teďka.
0: Teď v poledne?
1: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
0: On je v penzi?
1: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
0: Komeník?
1: Ano.
0: A dělá vrchního?
1: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
0: A tak. A vy sám jste taky jako...
1: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
0: Cizinců? To ovládáte jazyky?
1: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
0: No, a jakou funkci máte tady?
1: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
0: Co? Vy vrchního?
1: Ano.
0: A víte, že na to nevypadáte?
1: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
0: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince.
0: A. Tak máte jídelní lístek?
1: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
0: No.
1: Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
0: Vánoční teď?
1: No.
0: Teď už je dávno po Vánocích.
1: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
0: Hledajte, víte co? Dejte ho praseti, jo?
1: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
0: A lidem to nabízíte?
1: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
0: Ale já nechci vánoční.
1: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
0: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst. A pochutnat si.
1: Co, tady u nás?
0: Ano, tady u vás.
1: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
0: No samozřejmě. No. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
1: Jo.
0: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No. Nemáte tam něco od drůbeže?
1: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
0: Jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Vážně?
0: No chaty vykrádám.
1: Pochopitelně.
0: Pochopitelně.
1: A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím. Ražte se tázat.
0: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
0: Ne.
1: Ale měli bychom tam hrášek.
0: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
1: Chtěl byste ten hrášek?
0: No hrášek!
1: Jo?
0: Ten jaký to má?
1: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
0: No počkejte, určitě vás neslyšel.
1: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
0: No, proč?
1: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
0: Je. A co se mu stalo?
1: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
0: Jo.
1: Takže jsme ho neservírovali.
0: No tak dobře.
1: Tak ten prášek, hrášek, jo?
0: No, hrášek.
1: Pane prášek, jednou hrášek.
0: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
1: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
0: Jo? Za jeho ženou?
1: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
0: A co vaše paní?
1: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
0: Hrášek!
1: Rozmyslete si to.
0: Hrášek!
1: Tak chcete vánoční guláš?
0: Ne, hrášek!
1: Ale prášek, je to hrášek!
0: No určitě vás neslyšel.
1: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
0: Jak to, že tam není?
1: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním.
0: Sá, fajn.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, kdo? Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano? Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12 ráka. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. V stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projektily má vlastní? No tak to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to, ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12 ráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jdeš, ty v tebe, že... Když to hoří, to Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi se znám manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, víš? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no. Že... No jo, no tak... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no, tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj.
Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. No. Co 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu kušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ty na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? A když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl posadit mě Bobíka z Perlštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho, podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali. Herbot. Nimroda, kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu, znamenám si, já si znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No, jo. No, tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No jo, já jsem si hned myslel, páč bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy. Jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní. Já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

zase bude. Pomalu šel rok,

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbů a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

Než jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc.

0: Country počasí.
1: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pozitivní důsledky dohody Spojených států s Iránem o ukončení války by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích u nás projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny na litr. Návrat k předválečným cenám zatím očekávatele nelze. Cesta k normálu, jak je u nás zvykem, může trvat i mnoho měsíců. Na území Krkonošského národního parku jsou 2 až 3 vlčí teritoria s odhadovaným počtem minimálně 11 vlků. V obou teritoriích byla od loňského května do konce letošního dubna potvrzena úspěšná reprodukce. Pro lidi v Krkonoších vlk podle správců parku nepředstavuje žádnou hrozbu. Brno už brzy zažije velkou motoakci a je proto potřeba posílit i dopravu.
2: Posílená městská hromadná doprava je připravená pro fanoušky MotoGP v Brně. Dopravní podnik nasadí speciální autobusové a tramvajové linky. Spoje na okruh budou jezdit i s četností 1 až 2 minut. V provozu bude kromě ostatních linek opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Od soboty není možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu. Za prodejce medu blíže Milan Špaček.
3: Chceme, aby ten falšovaný med měl možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit. Neboť nabourává trh i klame spotřeby.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a osázení a ve fotbale se točí velké peníze. Na neočekávaných remízách na mistrovství světa ve fotbale ve většině případů vydělávají spíše bookmakeri než sázející. I mezi typujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy a těm se zatím daří bookmakeri na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijali zhruba 735 milionů korun, což zhruba odpovídá jejím odhadům před začátkem mistrovství v Americe. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Weby Rivola, Miki Rivola a přátelé, Hey No Run, tak to byla písnička, která odstartovala středeční vysílání na Country Radio. A to přesně v 6 hodin a 6 minut. My tu máme dnešní den, kdy slaví svůj svátek Adolf, jméno, ke kterému se určitě dostaneme, no a to nebude zdaleka všechno.
1: No určitě ne, to víte, že ne. Chystáme pro vás třeba písničku na probouzení a za chviličku taky informace podrobné o počasí.
0: Kamarádi táborových ohňů, Marta Kubišová, to je jenom stručný výčet toho, co nás v rámci muziky v této hodině čeká. Tak ještě jednou krásné ráno.
1: Hezký den.

0: Marta Kubišová, její Magdalena, výborná písnička. Právě teď v 6 hodin a 12 minut, ale dozněla to, aby mohly přijít na řadu počasí, které tu pro vás máme připravené. Tak jak to v tuto chvíli vypadá venku? Celkem příjemně, teploty jsou poměrně vysoko, jsou nad 10 stupni Celsia. Vůbec nejvyšší teplota, a to budete velmi překvapení, je schválně kde, Vláďo?
1: Jizerka.
0: Ne. Nejvyšší teplota.
1: Jo, nejvyšší, aha. Tak proč by tam nemohli mít nějakou anomálii, ne, že by to vypočilo z té řady takových těch nižších teplot?
0: Ne, tam nejsou žádné, ale tam jsou
1: Moravě.
0: Maximálně dole. Jo, jsi blízko, ano. Ale představte si, že nejvyšší teplota je v tuto chvíli v Lednici, jo, ne v té vaší, ale v té s velkým L, a je tam 19 stupňů Celsia.
1: Tak je to neuvěřitelné, největší teplota je v Lednici, tak to by se dalo normálně testovat do kamery.
0: Já bych zavolala opraváře.
1: Tak, opraváři zavolali i na D35, protože tady máme dopravní problém z Vyškov, z Vysokého Mýta do Hradce Králové na 146. kilometru se chystá odtah, a jsme u toho, porouchaného kamionu. Průjezd je pouze v levém jízdním pruhu. Kolony se pro tuto chvíli, musím zaklepat, netvoří.
0: No, zatím, co není, může být. Tak no, si počítejte, že je tam nějaká komplikace.
1: Nemalujme na zeď. Teď už El Paso, Marty Robbins.
0: Tak pěkné ráno přejeme z Country Rádia.

0: je a bude.
1: Není v tom žádná, kde mám hlas, jo, moment, najdu ho.
2: Zkoušela si jodlovat prostě a evidentně si to, se ti to daří. Zkus nám odjodlovat, kdy vyjde sluníčko.
1: Lody. Tak prosím vás, není v tom žádná anomálie ani žádná chyba, ale sluníčko nám dnes vyjde stejně jako vyšlo včera a stejně jako vyjde zítra. Jo, tak ve 4.50 bude vstávat, nevím, prostě asi nějaká chyba v budíku nebo tak něco. Každopádně zapadat bude v 21 hodin a 12 minut.
2: Tak určitě to nebyla chyba, stejně jako pregnantně naměřené teploty v Klamě. V rámci těch historických. V roce 1916 bylo nejchladněji rovných 7 stupňů Celsia. 33,2 stupně pro změnu v roce 2021.
1: Tak se mrkneme do té lednice, tam se nic nemění, tam je stále 19 stupňů Celsia v tuto chvíli, ale jinak průměrem, když to vezmeme ty teploty, tak jsou kolem 12 až 14 stupňů Celsia. To proto, že dneska přes den bude pěkně teplo.
2: Bude, k tomu ovšem bude oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno a teploty, ty si to naznačila, 20 až 25 na jižní Moravě, dokonce až 27 stupňů Celsia.
1: No a bude nám takzvaně, jak se to říká,
2: bude horko,
1: se nám...
2: teplo, budeme se oteplovat.
1: Bude se takzvaně přitápět pod kotlem, ano. Protože ve čtvrtek nás čeká polojasno až oblačno, to nic, ale teploty 25 až 29 na jihozápadě ojediněle až 31 stupňů Celsia.
2: No tak vydá, jak nás čeká krásné počasí. Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Jedna z univerzálních pravostek, protože k tomu dešku tady žádná konkrétní prostě není.
1: Netřeba v červnu o dešť, prositi přijde, jak začnete kositi.
2: Tak, výborně. Tak, abyste se dočkali slunného počasí, nezačněte kositi ještě v tuto chvíli.
1: Vůbec nic nekoste, v tuto chvíli si užijte Rostu Fischera jeho rodeo.
2: V 6 hodin a 20 minut.

když lásko má. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Za 3:30 hezké ráno přejeme. Tak vlaky nám dneska nejezdí na trasách Upořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí. To jsou takové ty dlouhodobější, ale ty, které se týkají pouze dnešního dne, tak to je třeba Kostelec u Jihlavy, Třešť nebo Budišov nad Budišovkou, Vítkov, Suchdol nad Odrou. No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? Komplikaci čekejte. Například v Ostravě, v ulici Halasová, mezi křižovatkami ulice Nerudova a Tržní ve Vítkovicích, tam se stála dopravní nehoda, která se aktuálně řeší. Je tam spoustu policistů a složek integrovaného záchranného systému, tak opatrně tam. Tolik doprava na Country Radio, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, klidně nám zavolejte 210-323-333.
3: Country Radio.
4: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
5: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
4: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Fetri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou 514 200 osob. Meziročně jich bylo o 30 900 víc, tedy o 6%. Proti roku 2018 počet vzrostl o 126 300 osob, takže o třetinu. Do začátku letních prázdnin zbývají zhruba 2 týdny. Uzavírky ulic čekají řidiče nejen v krajském Liberci, ale i na mnoha dalších místech. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí 594 milionů korun za opravy mostů a silnic. I letos budou potřeba silné nervy. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Jihomoravě až 27 stupňů Celsia. Hezké ráno vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Mužské jméno, jehož ženské protějšky jsou Adolfa, Adolfína a Adolfie. Dříve šlo o velmi populární jméno, zejména mezi křesťany a obyvateli evropských zemí. Po druhé světové válce se stalo vzácným pro nežádoucí asociace s Hitlerem či Eichmannem, které prostě vzbuzovalo. Vidíš, já už jsem se dneska vůbec ani nevzpomněla teda na tuto spojitost. Mě první napadl Adolf Born.
1: No tak to taky samozřejmě, ten určitě si zaslouží svůj obdiv a samozřejmě ve všech směrech.
0: Tak ta popularizace toho jména šla tedy strmě dolů, nicméně i tak máme v Česku kolem 2500 Adolfů, přejeme všechno nej.
1: V kalendáři je další jméno, tím jménem je Adina, jedná se o jméno hebrejského původu a v hebrejštině znamená jemná, citlivá dívka. Domácí podoby Adiny jsou Adinka, Ádi, Áď a Aďuška, Adinka nebo také Aťka. A těch zdrobnělin, nesoucích nebo vztahujících se k jménu Adina, máme v České republice kolem 700 a určitě se jim už baví. Adina Mandlová, úžasná, krásná česká herečka.
0: Dneska máme Světový den sdělovacích prostředků a pozor, také hnízdí žluva hajní.
1: Mm-hmm. A to není zdaleka všechno, protože mimo jiné máme Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o výskytu sucha a dezertifikace, tedy rozšiřování pouští, a upozornit na metody prevence dezertifikace a obnovy po suchu.
0: Co by si navrhoval, Vláďo?
1: Udělal tam nějaké kanály třeba z moře, že, a zaplavit ty pouště vodou.
0: Tou slanou, jo? No, to je opravdu velmi chytré řešení.
1: Než tam dostane, se vypaří ta sůl. Ale jo. I s vodou teda, bohužel. Takže nic, beru zpátky.
0: A ty jsi študovaný, to se hnedka pozná. Tady je Marie Rotrová.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím.

Ty něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

0: si ví, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Jak to bylo oné noci, to se asi nikdy nedovím, zpívalo se v předcházející písni. My vám ovšem můžeme slíbit, že se od nás v tuto chvíli, tedy ve 6:45, dovíte, jak to vypadá na silnicích a také jak je to s počasím. Kačko, co ty silnice, je tam něco nového oproti předcházející dopravě?
2: Na D1 uchý velky máme komplikaci, pakliže míříte z Prahy do Brna na tak na 183,5 kilometru se srazil osobák s dodávkou, aktuálně už se to tam řeší, takže snad to tam nezvyšuje komplikovanost situace.
1: Na polovině území vidíme mráčky, na polovině území sluníčko, mělo by se nám to dnes nějakým způsobem srovnat až na nějakých 25 k tomu, až 27 stupňů Celsia, což bude na Moravě, ale teď po ránu jsou příjemné teploty v rozmezí od nějakých 13 do 15 stupňů.
2: No to je paráda, to je až na tu lednici, že jo?
1: Až na tu lednici, ano, tak poradíme dobré zapojit do zásuvky, aby náhodou nebyla příliš teplá.
2: Tak tam je 19. Aktuálně je tam 19 stupňů Celsia, no tak snad se situace zlepší a ochladí se tam trošku.
1: Teď už kapela Alabama na Country Radio.
2: Hezké ráno. Life

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: No tak jsme se dočkali. Za 11 minut je tady 7. hodina raní a my se mrkneme na to, jaké tady je přání.
2: Uvidíme, jestli se dočká také manžel Josef. No, respektive ten by se mohl dočkat v případě, že zvedne telefonní sluchátko nebo obecně tedy telefon, který by už doma nebo kdekoliv jinde mohl vyzvánět.
1: No, jestli mu vyzvání doma, on je v práci, tak to je chyba.
2: A nebo obráceně.
1: Tak jak to teda bude?
2: No, bude to dobře, samozřejmě, že ten telefon zvedne, protože chci si poslechnout tohle přání.
1: Dobré ráno, tady je Country Radio. My bychom potřebovali mluvit s panem Josefem.
2: Ano.
3: Ano.
1: Ano, to jste vy.
3: Ano, to jsem já.
1: No tak to jsme rádi, že jsme se dovolili na správné telefonní číslo. My vás moc zdravíme, tady je Katka s Vláďou, my tady máme vzkaz. Od někoho, kdo vás má velmi rád, kdo by to tak mohl být?
2: Všichni.
3: No, já si myslím, že manželka.
1: Ano. Jo, tak ta vás má úplně nejraději. Má tady pro vás vzkaz i píseň.
2: Je to 10 let, co jsme si řekli ano. A teď přijde no, krásná věta. Miluji tě.
1: Jsem ráda, že tě mám a že se na tebe mohu 100% spolehnout. Tvoje milující manželka Kristýna z Tábora.
3: Jasně, no.
2: No, takže je to oboustranný, předpokládám.
3: Určitě.
2: Skvělý. Máme pro vás písničku, která by se dala aplikovat jak na muže, tak na ženu. Je taková jako neutrální.
3: A
1: ano. Ale je-li skvělá, no. Má nádherný název.
2: Ty jsi ze všech nejlepší. Od Petra Reska.
3: Jo.
2: Jo?
3: Děkuju moc.
2: Pozdravujte manželku, je to úžasný, že vám
3: děkuju.
2: Tohle napsal.
3: Naschledanou.
2: Ať se daří, naschled.
1: Naslyšenou.
3: Naschled.
2: Paráda, že?
1: No, ty jsi ze všech nejlepší.
2: Byl v rozpadcích.
1: Jo.

Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.

0: Praha Prčice, tak to bylo od začátku května, jestli si ne dobře vzpomínám. Ano, pochod ano. Praha Prčice, to už máme dávno za sebou, ale ten další zase za rok, jo, můžete začít nachodit nějaké kilometry.
1: No, ať už vyrážíte kamkoliv, vězte, že posloucháte Country Radio, za chviličku bude 7. hodina raní. Čekají nás samozřejmě zprávy a v příští hodině nebude chybět ani muzika.
0: No a o tu se postará Pavel Bobek, ale ještě předtím dáme Naďu Urbánkovou a Karla Kahovce.
1: Hezký poslech.
0: Tady je kousek, podle kterého můžete poznat, jak to začne. To je
1: Slečna sen.

0: Country počasí.
1: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
2: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
3: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
2: Jak to? To si děláš srandu.
3: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
4: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčí.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
10: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
11: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulák@countryradio.cz.
10: No jo, tady jsem ještě nebyl.
12: S Bohem lásko nech mě jít.
11: Vzpomínky.
13: My partu měli

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Registrační nebo roční poplatky u lékaře nejsou ničím výjimečným. Zkušenost s nimi má každý pátý člověk. Některé ordinace si účtují peníze i za úkony, které už jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doktoři to schovávají většinou za to, že tam jsou třeba přednostní objednací lhůty, nějaká lepší komunikace nebo třeba možnost objednání přes online kalendář, což je dnes naprosto běžné. To jsou ale všechno poplatky, které by ze zákona vyžadovat neměly. Na takové lékaře podvodníky proto pozor. V posledních letech získávají stále větší oblibu samosběry. Tisíce Čechů láká možnost odvést si čerstvé ovoce a zeleninu přímo z pole za příznivější ceny. Největší zájem je tradičně o jahody. Jejich sezona právě vrcholí. Podle pěstitelů si lidé odnášejí nejen úrodu, ale také zážitek. Zatímco někteří sbírají pro okamžitou spotřebu a jiní na zpracování, společným jmenovatelem je radost z vlastnoruční sklizně. Co bude s pavilonem z Expa, to ví náš kolega Savana.
2: Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl zakotvit v Brně. O budovu ze dřeva a skla ve spirálovitém tvaru začala po ústupu jiných zájemců nedávno usilovat městská společnost Veletrhy Brno, provozující areál výstaviště. Český pavilon nyní zůstává v Japonsku jako poslední. Zájemci, kteří jej chtěli získat, postupně svůj záměr vzdali. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo. Tvrdí to místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.
3: Tady to energetické společenství se zatím bude týkat hlavně elektriky. My bychom letos měli připojovat relativně velký fotovoltaiky na důchoďáku a na městském úřadě. A nás potom bude čekat vlastně ta největší při rekonstrukci zimáků a ta už je poměrně hodně velká a my ty energie budeme potřebovat přesunovat a vlastně řídit i ty spotřeby do budoucna. Takže je to nezbytný.
0: Sport.
1: Teď do světa za hokejem. Český útočník Jan Mišák dřel 5 let na farmě Montrealu nebo Anaheimu, ale nedočkal se ani jediné šance v NHL. Týden před svými 24. narozeninami se vrací do Evropy, nikoli ale do rodné země. Stal se totiž novou posilou švédského celku HV71. Tolik hokej a tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Nechtěj mi lásku brát, Pavel Bobek, O Rubí. Ano, krásná písnička, která nám otevřela další společnou hodinu s Kačkou a s Vláďou. Čas 7 hodin a 7 minut. Než si dáme další muziku, tak si řekneme náplň, alespoň té první půl hodiny.
2: Tak jestli máte náplň rádi takovou hustou, jo, takovou výživnou, tak se vám podle mě ta nadcházející hodina bude náramně líbit. Protože se podíváme do historie, podíváme se na nějaké zásadní informace, třeba o tom, co udělal Jan Lucemburg. Dal své manželce? Jo, co si tak myslíte, že jí mohl dát a proč? Dozvíte se, co se stalo v roce 1312. Tehdy právě Jan Lucemburský prostě vzal spoustu peněz a něco jí dal.
1: Ano, a k tomu se dostaneme až v úvodu dnešní pravidelné podívané do historie data v datech.
2: To bude kolem 7:45, tak vám přejeme pěkné dobré ráno a hezké vstávání. Je 17. června, je středa a svůj svátek slaví Adolf.
1: Všechno nejlepší.
2: Strážci plamenů, to je muzika, která vás čeká právě v tuto chvíli od kapely Marien.
1: Tak ať se vám dobře poslouchá. Ještě jednou přeje Kačka a Vláďa. Tak pojďme na tu muziku.
2: Dobré ráno.

0: Michal Tučný, ještě dlouhou cestu mám, tak jestli je před vámi nějaká dlouhá cesta, tak snad vám to uteče. Pokud jste na nějaké trase, kde se teď aktuálně něco děje, tak my víme víc.
1: Ano, třeba na D8 by se vám ta cesta opravdu mohla prodloužit, protože ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zase zde na Roudnici, konkrétně na 28,5 kilometru, se nám tvoří nepříjemná kolona, tak tady počítejte se zdržením.
0: A může být i příjemná kolona?
1: Záleží na tom, kdo s náma tráví a dělá nám společnost v automobilu, kolikrát třeba se těšíme díky sympatickému protěžku, aby ta kolona byla, abychom na sebe měli víc času.
0: No a jestli tam je dostatek jídla a pití, ano, veď, tak to, a nepotřebujeme na záchod, tak samozřejmě je to ideální stav. Tak my vám přejeme jenom příjemné kolony, když už tedy v nouzi nejvyšší. Tak podíváme se i na teploty dneska, bude 20 až 25 stupňů, oblačno až zataženo. Dneska se tedy nemusíte nijak významně oblékat, dneska můžete jít takzvaně na lehko. Mm-hmm.
1: Teď si dáme Olivia Newton-John a pak už navštívíme data v datech, tedy historii.
0: If not for you, dobré ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: A jedna z těch velmi významných událostí sahá v skutku do hluboké historie. Právě toho dnešního dne, ovšem v roce 1312, Jan Lucemburský dal své manželce zeměpanský dvůr na Starém Brně pro nově založený klášter Dominikánek u svaté Anny.
2: Jestli pak víš, proč jí ho dal?
1: Protože jí má rád. Měl jí rád.
2: No, měl jí rád a ona byla velmi zbožná a vlastně ona ty Dominikánky měla hrozně ráda, takže jim chtěla prostě víc stříst a hlavně on od ní asi měl potom klid, že ona se totiž věnovala jiným aktivitám a on se mohl věnovat těm svým vládnoucím.
1: Vládnoucím a ryze mužským.
2: Tak.
1: Ať to bylo jakkoliv, tak to bylo velmi důležité sdělení, co se týká roku 1312. Jak to vypadá s narozeninami?
2: No, tak v roce 1909 se narodil herec Karel Heger. Za svůj život hrál mnoho vážných, tragických postav a stvárnil několik významných mužů z české národní historie, ale byl i skvělý dabér a svůj hlas propůjčil i pohádkovým postavičkám.
1: Tak, v roce 1923 se narodil Radus Činčera, scénárista a režisér, také spolutvůrce Kinoautomatu.
2: Podíváme se do světa, protože v roce 1943 se toho dnešního 17. červnového dne narodil americký zpěvák a skladatel Barry Manilow. Celkově prodal kolem 80 milionů hudebních nosičů.
1: V roce 1960 už jsme úmrtí zemřela Růžena Nasková, dlouholetá členka Národního divadla. No a během své kariéry nahrála více než 14 celovečerních filmů.
2: A v roce 2002 nás opustila Zora Kolínská, slovenská zpěvačka, herečka, moderátorka a také podnikatelka. Jím prvním manželem se stal Milan Lasica.
1: Tolik informace, které se týkaly historie, to byla data v datech, končí v 7 hodin 21 minut.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 7:30, hezké dobré ráno. Tak informace z dopravy připraveny, jdeme na to. Nebudeme to zdržovat. Vlaky nám nejezdí na trasách Kostelec u Jihlavy, Třešť, Smržovka, Josefův Důl a nesvezete se ani mezi Plzní a Klatovy nebo na trase u Pořiny Radejčín. Jsou tam polodenní nebo ty dlouhodobé vlakové výluky. Co pak se děje na silnicích, i to víme. Komplikace čekejte na Klatovsku v ulici Křížové, ne, konkrétně je to přímo v Klatovech v ulici Křížové. Bouralo se také v Ústí nad Orlicí v ulici Třebovské. No a když se podíváme kousek dál, tak na D4 na 13. kilometru ve směru na Strakonice, i tam máme dopravní kolizi, a to hned dvou osobáků. Průjezd je možný, ale malinko se tam zdržíte. Doprava za námi, tak si dáme zprávy a také počasí. Hezký den.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zastupitelé Karlovarského kraje tento týden schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které patří Karlovarskému kraji, by podle záměru měla nově využívat armáda České republiky. Ministři dostali úkol, připraví k 30. červnu hodnocení naplňování vládního programu. Slíbil to Andrej Babiš. Ve funkci jsou už půl roku. V Olomouckém kraji je letos minimum komárů. Podle odborníků, kteří stavy tohoto hmyzu dlouhodobě sledují, je jich v regionu nejméně za poslední roky. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bousky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. Hezké ráno vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme hovořili na téma školy. Ano, ta škola, samozřejmě, tu jsme všichni absolvovali, ať jsme chtěli nebo nechtěli, prostě jsme museli.
2: Od no doby... někteří ne.
1: Někteří, myslím, že byli i fluktuanti?
2: Myslím si, že byli někteří, kteří neabsolvovali.
1: Jo, základní školu.
2: No.
1: No, dobře, tak to už je zase trošku jiné téma, ale v každém případě my jsme se vás ptali, co podle vás byla ve škole největší otrava. A napsal třeba Radim a ten mi přímo mluví z duše. Napsal, tělocvik v tehdejší době 1984 až 1989. Například hody s medicimbálem, kluci versus holky. Dlouhé čtení přítomnosti žáků ve třídě a následné zjišťování důvodu případných nenahodilých nepřítomností.
2: Na to se natahoval čas,
1: ano,
2: samozřejmě.
1: Ano, přesně.
2: A šťouralo se hrozně. No.
1: A tohle se mi líbilo, že zase bylo méně času na zkoušení. Opisování čehokoliv z tabule mělo nahradit práci soudruhů učitelů, aby měli klid. No a procházky na chodbě a nezdržování se ve třídě o přestávkách. Byla to nuda a pěkně mě to...
2: Co?
1: Pár teček, to neřeknu to slovo. Štvalo.
2: Ale začíná to na S, pak tam je R.
1: Ano, ano. No prostě napsal, ano, to jsou všechno věci, které mě...
2: Rozladili.
1: Taky.
2: Dobře.
1: Medicinba, já jsem ani neuzvedl, takže...
2: Ježi, ale to si vzpomínám, jak se muselo chodit pořád takhle
1: dokola. S tou svačinou v tom ubrousku.
2: To bylo hrozně. A my jsme třeba museli, když bylo pěkné počasí, tak vždycky jsme nikdo nechtěl, protože jsme museli chodit na dvůr.
1: Ano.
2: A to bylo třeba 3 patra dolů. A ještě to bylo docela daleko. Tam jsme museli chodit a než jsme to všechno stihli, jak jsme udělali půl kolečka a museli jsme zpátky, aby jsme to stihli do třídy. Rozumím vám, Radime, evidentně to ve vás zanechalo hluboké stopy, když jste napsal takhle dlouhý příspěvek. Tak napsala nám i Emilka, že neměla ráda matiku a ruštinu. Na to jsme měli Rusku. To byla hrozná učitelka. Ve dvojcích jsme měli pořád rozpravy v ruském jazyce a hodně zkoušela slovíčka. Na chození po chodbě si také pamatuji.
1: Tak my vám děkujeme za vaše příspěvky, když tak podívejte se na náš Facebook a tady uvidíte ty následné, které přišly. A fakt jako to stojí za pozornost.
2: Určitě, je to takový pěkný návrat do těch školních škamen.
1: Tak, 7 hodin 39 minut, to už je ten správný čas pro další muziku, o tu se postará Johnny Cash.
2: Riders in the sky, přejeme vám pěkné ráno, za chvilku se mrkneme podrobně na počasí.

0: Blízkavá hvězdička v vysílání Country Rádia od Petra Nováka. Tak teď už máme 7 hodin a 640 minut a možná vás zajímá, jak to vypadá venku s počasím.
1: Ano, tak aktuálně my už jsme o tom hovořili, nejtepleji je v Lednici, zní to teda trošku zvláštně, že jo, nejtepleji v Lednici, trošku to ve mně evokuje, jako kdybyste řekli, největší zima je v kávovaru.
0: Třeba, jo? Přesně tak, tak prosím vás, jestli umíte opravovat Lednice, jestli byste se na to mohli přednostně nějak podívat, pošoupnout ten pořadník nějak.
1: Tak je to takový výkyv, protože jinak na území České republiky jsou ty teploty zhruba kolem 15 stupňů Celsia. Veskrze alespoň pro mě s Kačkou je to počasí příjemné, nějakou tu lehkou bundičku na sebe, ale přes den ji určitě budete sundávat, protože teploty mají být na Moravě, pozor, 27 a jinak až 25 stupňů.
0: Tak, podíváme se i na D1, pakliže míříte z Prahy do Brna, tak počítejte, že od 180. kilometru do sjezdu na Bratislavu, což je zhruba nějaký 196. kilometr, se pěkně zdržíte. Zhruba teď je to aktuálně na 35 minut, takže těch 16 kilometrů 35 minut, no, není to úplně ideální, ale můžeme být rádi, že to není hodina. Ano, jo, vždycky myslíme pozitivně.
1: Tuto vzdálenost v tomto časovém intervalu byste dokázali urazit i pěšky v podstatě.
0: No ty ne.
1: No, já. No. Tak jo, tak já si raději vychutnám muziku. Kateřina Marie Tichá, Příteli, takhle ti nebudu říkat Příteli, díky tomu, co jsi řekla, nebudu.
0: Dobré ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Už je tady zase ten čas, kdy vás takzvaně před 8 hodinou, to znamená před tím školním časem, budeme trošku zkoušet. Ne, tak ne zkoušet. Myslím, že to není úplně zkouška, ale je to spíš možná, jo, jako je zkouška paměti.
2: Ano.
1: Jo, jestli jako pořád to funguje, jo, a jestli si dokážete vzpomenout na to jméno, o kterém budeme mluvit, protože vy určitě budete vědět, jo. Bude vám to tam, budete říkat, jo, počkej, to jméno.
2: Toho člověka znám.
1: A nebo naopak, to tam hnedka naskočí. A tím pádem musíte hned volat na 210 323 333.
2: 5 otázek, 5 odpovědí. Jdeme na to.
1: Jakou školu jste studoval nebo studovala?
2: Herectví jsem začala studovat na Brněnské konzervatoři. Potom jsem přestoupila na Pražskou damu, kterou jsem absolvovala v roce 1973.
1: Studovala jste s někým známým?
2: No, mezi mé spolužáky, pokud si vzpomínám, patřil například brněnský herec Ladislav Kolář.
1: A máte za sebou i vy nějaké významné úspěchy?
2: No tak bez pochyby asi ano, hrála jsem v seriálu třeba Inženýrská Odysea, šlo zřejmě o moji nejpopulárnější seriálovou roli.
1: No a koho pak jste tam hrála?
2: Ivanku Peškovou.
1: Máte černé vlasy?
2: Ano.
1: No, tak kdo pak to je?
2: No, mně se rysuje nějaký obrázek, nějaké ženy, samozřejmě jednalo se o ženy, o ženu, která by to mohla být. Já tuším. Tuší naši posluchači.
1: No to nevíme zatím, jestli tuší. Tak absolventka Pražské damu z roku 1973 hrála Ivanku Peškovou, má černé vlasy. No, tak zkusíme. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den, volám správně na tu soutěž.
1: Ano, asi ano. Pověd.
3: Já ano. Si myslím, že to je Eva Jakoufová.
1: A podle čeho si to myslíte?
3: Podle té Inženýrské Odysey.
1: Jo.
3: Já jsem zase teda úplný konec jenom, jo. Já jsem vlezl do auta, zapnul rádio.
1: No tak vězte, že s vámi to není úplný konec, jo, protože
2: je to
1: správná odpověď.
2: A jenom taková podotázka, jestli pak víte, kdo byl jejím manželem?
3: Petr Novák
2: a pozor, také Evžen Sokolovský nebo herec Ilja Racek, ale ten Petr Novák, o tom víme určitě asi všichni.
1: No tak paráda, jste šikula, tak od nás máte deštník Country Rádia.
3: Děkuju.
2: Gratulujeme vám.
1: No a když deštník, tak si dáme tady trošku deště, jo? Here comes the rain.
2: The Mavericks ve vysílání Country Rádia. To bylo skvělý, že? Rychlost.
1: Jako každý den. Your love.

0: Tak tu máme pomalu, ale jistě zprávy, tedy konec hodiny. No a v té další hodině na nás čeká opět muzika, jaká to bude?
1: Vaby Daněk, písnička Na cestě, tak si hezky užijte. Teď ale zprávy a počasí.
2: Country počasí.
3: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pozitivní důsledky dohody Spojených států s Iránem o ukončení války by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích u nás projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny na litr. Návrat k předválečným cenám zatím očekávatele nelze. Cesta k normálu, jak je u nás zvykem, může trvat i mnoho měsíců. Na území Krkonošského národního parku jsou 2 až 3 vlčí teritoria s odhadovaným počtem minimálně 11 vlků. V obou teritoriích byla od loňského května do konce letošního dubna potvrzena úspěšná reprodukce. Pro lidi v Krkonoších vlk podle správců parku nepředstavuje žádnou hrozbu. Brno už brzy zažije velkou motoakci a je proto potřeba posílit i dopravu.
2: Posílená městská hromadná doprava je připravená pro fanoušky MotoGP v Brně. Dopravní podnik nasadí speciální autobusové a tramvajové linky. Spoje na okruh budou jezdit i s četností 1 až 2 minut. V provozu bude kromě ostatních linek opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Od soboty není možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu. Za prodejce medu blíže Milan Špaček.
3: Chceme, aby ten falšovaný med měl možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit. Neboť nabourává trh i klame spotřeby.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a osázení a ve fotbale se točí velké peníze. Na neočekávaných remízách na mistrovství světa ve fotbale ve většině případů vydělávají spíše bookmakeri než sázející. I mezi typujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy a těm se zatím daří bookmakeri na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijali zhruba 735 milionů korun, což zhruba odpovídá jejím odhadům před začátkem mistrovství v Americe. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: the Road je název knihy od Jacka Kerouaka. Kultovní kniha, no a stejně kultovní píseň byla v podání Vabyho Daňka, který zpíval píseň s názvem Na cestě.
1: No, já když si představím jako na cestě, jo, skutečně, co jsem já třeba viděla dneska na cestě, tak jsem viděla spoustu šneků. Vždycky, jak je to vlhko, tak vyleze spoustu šneků a já mám teda tendenci je pořád jako zachraňovat, takže já než se někam vždycky dostanu, tak to je vždycky hrozná doba. Vždycky si představím, jak tam je někdo projede na kole, víš, nebo někdo jde, nekouká se a jak to začne křupat, tak to prostě nemám ráda, takže je takhle odklízím. A musím říct, že mě překvapila jedna informace o šnecích, nevím, jestli si to zaznamenal.
0: Zaznamenal jsem to, ano. Levotočivá, pravotočivá zatáčka, no, že?
1: Jako takhle, všimli jste si někdy u šneka, že vlastně jeho úlita se točí doprava? A všimli jste si, že někdy se točí doleva? Já musím říct, že jsem se vlastně do svého věku jsem vlastně nikdy nevěděla, že taková věc existuje, že někteří jsou pravotočiví takzvaně a někteří levotočiví.
0: No, máš to jako u lidí, že jo? Někteří jsou praváci, někteří zase leváci. Šnek normálně může být pravák nebo levák.
1: Jo, a všichni jsou jako hermafroditi, ale...
0: No, ale točí se podle toho dokola takhle.
1: Ale zajímavostí u toho je, že podle toho, jak má zatočenou tu ulitu, tak když je levotočivý, tak má i ty orgány v sobě jako přeskládané obráceně než ten, co má tu pravotočivou. A ta levotočivá je prý jako velký unikát a takovýhle unikát prý našel nějaký žáček ze severních Čech. Mm-hmm. A teda já musím říct, že možná to není zas tak velký unikát, jenom o tom nikdo nevíme, že bychom se na to měli soustředit. Tak až uvidíte šneka, tak se soustřeďte a koukejte se, jestli doprava nebo doleva.
0: Já už teď vidím naše posluchače, že jo, pomaličku začínají prázdniny různé dovolené, vy vyrážíte do přírody.
1: Budete mít spoustu času.
0: A teď jsme vám normálně nasadili šneka do hlavy, brouka do hlavy s tím, že budete chodit a budete zmapovat, to bylo včera s těma motylama, že jo, ten terén, ne kolik máme šneků, ale kolik je těch samozřejmě levotočivých.
1: Jo, až je budete zvedat, tak prosím vás opatrně, vždycky do nich jenom ťukněte. Oni až zasunou všechny ty růžky a tak, až se schovají, tak potom je teprve můžete sebrat. Je to velmi důležitý.
0: Já jsem jednou, on byl tak přisátý, že jsem ho vzal i s prknem.
1: No to právě nemůžeš, můžeš mu ublížit, tak musíš opatrně.
0: Tak napřed ťuknout,
1: jemně na ně, jenom ťuknout, jste doma. Jak zastrčí růžky, tak můžeš zvedat.
0: Dobře, a co když bude sobecké a nebude chtít zastrčit růžky, tak, no, tak musím prknem.
1: Tak prostě musíš se sehnout a kouknout doprava nebo doleva.
0: Jo, dobře. Willy Nelson ve vysílání Country Rádia. 11. minutu po 8. hodině raní.
1: Přejeme vám pěknou středu 17. června.
2: It's the time and the place, every line on your face. It's the truth.

0: Honza Vyčítal, kapela Greenhorns v 8 hodin na 17 minut. Tak pěkný den vám přejeme. Máme středu 17. června a v tuto chvíli, takhle krátce tedy po čtvrt na 9, máme ty teploty teda sakra vysoko.
1: No to mě zajímalo.
0: To jak? Už jsou takové, jako řekla bych, teda jako skoro letní, vyma, ano, i když stále máme jaro.
1: Vyma tu lednici, kde už od rána je nějakých 19.
0: No pozor, to nějak, no nebo? Pozor, tak lednice už dávno, to vlastně není co bývala. Jako lednice evidentně už tam přišel nějaký opravář a těch 19 stupňů prostě nějakým způsobem napravuje. Protože teď máme v Jihomoravském kraji kolem 21 stupňů, takže tam prostě lednice už prostě rozhodně nevévodí. Nicméně ty teploty, řekněme průměrem, jsou kolem 17 stupňů.
1: No a bohužel tu máme pohled také na silnice, proč říkám bohužel, konkrétně D5 na sjezdu u Plzně na Bory došlo k dopravní nehodě. Je to směrem z Prahy do Rozvodova, konkrétně se to týká 85. kilometru. Zde se tvoří kolona, je zde auto, které narazilo do svodidel a může se projíždět pouze odstavným pruhem.
0: Na jak dlouho to tam je, Vláďo?
1: Na moc dlouho ne, řídí to tam policie, alespoň podle aktuálních informací by to nemuselo být zase tak fatální.
0: Tak jestli to řídí policie, tak to bude brzy vyřízeno.
1: Tak hezké ráno.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou českého herce Karla Hegera, který by měl dneska narozeniny.
2: Karel Heger pocházel z velmi skromných poměrů. Rodina dělníka královopolské cihelny měla celkem 13 dětí. No a on se narodil jako nejmladší z nich.
1: Za svůj život hrál mnoho vážných, tragických postav, stvárnil několik významných mužů z české národní historie, Mikoláše Alše ve stejnojmenném filmu, Bedřicha Smetanu ve filmu Z mého života nebo postavu českého krále Václava IV. Ze známé husitské trilogie. Dále též fiktivní postavu inženýra Prokopa z filmu natočeného podle Čapkova románu Krakatit.
2: No a v 50. letech se také Karel Heger etabloval jako úspěšný představitel soudobé filmové kriminalistiky, co by kapitán, tedy detektiv sporu národní bezpečnosti po boku Josefa Beka.
1: Jedna z jeho posledních filmových rolí byla role ve známém komediálním muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně, kde hrál arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
2: No a jeho hlas byl také velmi charakteristický v mnoha pohádkách československé televize. Například ladovské pohádky o Mikešovi, Rucajs a podobně. No a našel bezpočet hereckých uplatnění i v československém rozhlase.
1: Několik rolí vytvořil i v televizním seriálu Byl jednou jeden dům, kde hrál postavu malíře, nebo v inscenaci Romeo a Julie na konci listopadu, kde hrál společně s Danou Medřickou.
2: No a co je velmi zajímavé, a je to opravdu kuriozní a možná to mnozí nevíte, že právě Karel Heger měl hrát hlavní roli primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města. Ale bohužel uprostřed natáčení zemřel, takže bylo nutné roli dodatečně přeobsadit slovenským hercem Ladislavem Chudíkem a již natočené části museli být znovu přetočeny.
1: No vidíš, to jsem nevěděla.
2: Také jsem to netušil.
1: Tolik tady připomínka Karla Hegera, českého herce, který by právě dnes, tedy 17. června, slavil narozeniny. Narodil se totiž v roce 1909.
2: Krásný poslech, teď už KTO.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Půl deváté, ale jedna minuta k tomu. Plzeň Klatovy, to je trasa, na které se rozhodně vlakem dneska nesvezete. Tahle ta výluka vytrvá během dnešního dne, ale zítra už by mělo být všechno v pořádku. Alespoň tak to slibuje web českých drah www.čd.cz. Nesvezete se ale rozhodně na trase Upořiny Radejčín, a to ještě minimálně dva dny. Další dlouhodobější výluky jsou na trasách Dolní Poustevna, Bad Schandau a nebo Vsetín Půchov. Jak to vypadá na silnicích? Pozor si dávejte v Praze, Vilzonova, máme tam v sobě autobus a osobní vůz. Je tam neprůjezdný střední jízdní pruh, takže se dá očekávat, že se to tam pěkně štosuje a že se tam vytvoří pěkně dlouhá kolona. Další informace, tak ta přišla ze silnici číslo 30, což je trasa Chlumec-Lovosice na Ústecku, tak právě tady na 26. kilometru došlo taktéž k dopravní kolizi. Přejeme šťastnou cestu, hlavně opatrně. Teď zprávy a počasí, pak už Rangers.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala.

0: Tratí 594 milionů korun za opravy mostů a silnic. I letos budou potřeba silné nervy. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. Hezké ráno vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Díváme se do kalendáře a vidíme tam jméno Adolf, což je počištělá verze starogermánských jmén Atalwolf a Althauf. Vykládá se jako ušlechtilý vlk a těch ušlechtilých vlků máme přes 2500 v Česku.
2: Přejeme všechno nejlepší stejně tak jako Adinám, protože i Adina je zapsána k dnešnímu 17. červnovému dni v kalendáři. Jedná se o jméno hebrejského původu a v hebrejštině znamená jemná nebo citlivá dívka. Těch jemných citlivých Adin máme v České republice skoro 700.
1: To by se docela k sobě hodili, viď? Takový ušlechtilý vlk a ano. Jemná citlivá dívka.
2: Možná proto jsou uvedena tato dvě jména.
1: No možná jo, Adolf den. A Adina. Ano. Jak by jim to slušelo? Tak Adinám se říká Áďa, Aduška, Adinka nebo Aťka.
2: V kalendáři máme také Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o výskytu sucha a dezertifikace, tedy rozšiřování pouští. Také samozřejmě upozornit na metody prevence dezertifikace a obnovy po suchu.
1: No, dezertifikace není dezerce, jo? Zní to podobně, ale je to něco
2: ani
1: jiného.
2: Ani se zákuskem to nemá nic společného jako dezert.
1: Vůbec ne, jenom podobná slova. Tak tolik tedy informace k dnešku, my se mrhneme na další muziku, dáme si tři země.
2: Od Žalmana a spol. Krásné ráno.

0: 8.47, takže 8:45 a 2 minuty k tomu, záleží, jak to máte rádi. Každopádně, teď se podíváme na počasí, víme něco nového, děje se něco?
1: Moc se toho nezměnilo od časných ranních hodin, ta lednice už trošku překonala tu svoji ranní teplotu, která byla 19 stupňů, bylo to vůbec nejteplejší místo v České republice a pomalu se nám ty teploty začínají srovnávat v rozmezí od 20 do 25 stupňů. Na Moravě má být až 27 stupňů Celsia, takže tomu samozřejmě můžete způsobit i vaše garderobu, pokud jste do ulic nebo kamkoliv jinam nevyrazili daleko dříve.
0: Tak podíváme se i na silnice. Silnice D8, nebo respektive dálnice D8 z Ústí na Prahu za sjezdem na Roudnici. Tam se to trošičku komplikuje. Máme tam kolonu, která je aktuálně na 15 minut. Je to zhruba 29. kilometr. Počítejte se zdržením.
1: No a teď ještě muzika.
0: No. Johnny Horton?
1: Ano, Johnny Horton.

0: Dospíváš to?
1: 210 323 333, ne, to není zaklínadlo, to je telefonní číslo sem do studia Country Rádia, na které teď můžete zavolat v případě, že se budete chtít pokusit o to, abyste dospívali následný úryvek, který jsme si pro vás připravili. A pakliže ta odvaha ve vás hřímá a pakliže se budete chtít této soutěže zúčastnit, tak stačí vytočit toto telefonní číslo a jít do toho.
2: Držíme palce. Ano. Tak snad to dneska klapne. Country Rádio, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak dlouho jsme neměli na telefonu ženu, tak povíte nám vaše jméno.
3: Alena.
2: Tak Alenko, jste trošku vytrémovaná?
3: No, trochu jo. No,
2: trošku jo?
1: Nebuďte, nic to není. Opravdu.
2: Nebojte se, my jsme tady pro vás, jsme tady s vámi, držíme vám palce, jo, a to si myslím, že bude stačit k tomu, abyste dospívala písničku, která je připravená. Můžeme ji pustit, nebo ještě chvilku potřebujete nějaký nádech, výdech, sednout si, nebo prostě skočit si? Do koupelny.
1: Ne, prostě ať to máte za sebou. Já jsem to pochopil, jasně, jdeme na to.
2: Je to jako u zkoušky, takže 3, 2, 1, jdeme na to, držíme palce.
4: Když máš kalupě orchestrion, se slechneš rád ty hodiny na věži.
3: Když máš kalupě orchestrion,

0: Dobrý, dobrý, dál nemusíte. Je vidět, že tu písničku znáte. Možná třeba i díky tomu, že to byl váš oblíbený seriál. Sledovala jste ho ráda?
1: Ano, ráda.
2: Já myslím, že skoro každé prázdniny běží tenhle ten seriál.
0: Já se na ně těším.
2: Každý týden, takže můžete potom vyzkoušet, jestli jste to opravdu zpívala správně, jo, anebo se to můžete jako pořádně naučit. I když já myslím, zpívala že vy jste to vlastně jako dobře uměla, ano. Takže jenom si to můžete zaspívat společně znovu.
0: Ano, protože my si Valdemara Matušku s touhletou písní pustíme právě teď a vy nám nezavěšujte telefon, máte u nás triko.
2: Bylo to krásný,
0: ano, jste šikulá.

0: krásně romanticky zaspíváno, až mě z toho mrazí. Vás mrazit nemusí, protože dnes bude na Moravě až 27 stupňů Celsia. Ovšem, pokud tam nebudou nějaké mrazící citové pohnutky.
1: Jaké myslíš?
0: No tak třeba vyznání lásky nebo něčeho pozitivního.
1: A to může někoho zmrazit, zvlášť když to nečeká.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to se vám snad nestane. Po 9. hodině Vabiry volá a Karabina, taky Kamarádi táborových ohňů. Dáme si osamělý město, které znáte jako Terezu.
2: Country počasí.
3: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.

a chleba v ošatce sproutí. Sem každej rád zašel a šel jeden hlas, že k jídlu vždy zachutná sklenka, že zelený oči a moc útlej pas,

Ten dům tam stál snad 120 let a ještě před poslední válkou. Jak čas běžel dál, tak měnil se svět, je kousek, co dřív bylo dálkou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna příštího roku. Lidem to vzkazuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Původně sliboval, že slevy budou už letos. Podle předpovědi to stále vypadá, že bychom se měli připravit na pořádná vedra. Naměřit můžeme až 35 stupňů Celsia. Výrazně oteplit se má už zítra. Zákaz používání sociálních sítí pro děti mladších 16 let začne platit v Británii. Omezení začne platit na začátku příštího roku. Opatření na ochranu dětí má zastánce i odpůrce a podobný zákon platí už v Austrálii. Teď se vrátíme zpátky domů. I v letecké výrobě máme tradici.
2: Kunovický výrobce letounů Aircraft Industries slaví 90 let od svého založení. Největší český výrobce civilní letecké techniky chce zvýšit výrobu až na 18 letounů ročně. Získává nové zákazníky v Jižní Americe a pracuje na vývoji nového letounu, který by mohl přepravit až 35 pasažérů. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: O samozběru jahod blíže náš kolega Luboš Dvořák.
3: Ohnutá záda, ale radost z úlovku i rodinné edukace. To je samozběr jahod. Sezóna právě vrcholí. Jedna z nejvyhlášenějších farem je ve Vraňanech na Mělnicku podél Vltavy. Před téměř 30 let ji založili bratři Hančovi. V loni se sklidilo kolem 450 tun. Letos to bude po chladném, komplikovaném jaru zřejmě méně. Luboš Dvořák, Mělnicko.
0: Sport.
1: Teď fotbal. Je jasno. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Abyste se cítili dobře a v dobré náladě, k tomu může bez pochyby přispět i muzika. Ku příkladu krásný pádný důvod a důkaz vám dala Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo v písni Matka a dcera. Ale nemusíte zůstat v rámci té pozitivity pouze u písniček.
1: Pokud byste chtěli být pozitivní, dobře naladění po celý svůj dlouhý život, tak dělejte to, co dělá Vláďa, protože Vláďa už je na světě tak dlouho, jako málo kdo.
0: Ano, já jsem rád, protože ku příkladu jeden z těch aspektů, který drží člověka při dlouhověkosti, je, a teď možná zdánlivě si řeknete, obyčejná chůze, ale ta chůze hraje obrovskou roli pro náš organismus. Já třeba, kudy chodím, tudy se usmívám, mám vždycky dobrou náladu, protože vím, že ta chůze ve mně vyvolává takové ty endorfiny a ty krásné pohodové pocity, které vnímám, a pak to všechno takhle jako stříkám na všechny strany.
1: Jo, víte, no. Co toho Vláďa nachodí, když chodí na cigaretu?
0: No.
1: To je ale strašně kroků navíc a tím vlastně on jako eliminuje to, ty negativní vlivy toho kouření na zdraví, tak. Veď Vláďo?
0: No, jinými slovy.
1: Já vím, že to chceš zamluvit, ale já jenom chci říct, že ty to vlastně vyvážíš tím, jak dlouhou cestu vždycky vážíš.
0: To je pravda, protože všichni dobře víme nebo tušíte, že chůze je pro lidské tělo naprosto přirozený pohyb, který totiž, a to je důležité, nezatěžuje klouby a zároveň dokáže překvapivě efektivně nastartovat kondici.
1: Jo, jakoukoliv, i Vláďovu kondici.
0: No, přesně tak.
1: Navíc prostě taková chůze prostě pomáhá srdci i mozku a stačí opravdu jenom pár minut. Každý den, když se budete svému tělu věnovat a budete trošku, samozřejmě trošku svižněji, je to lepší.
0: To bych chtělo jako, ano, zrychlit malinko.
1: 20 minut, ne, že se budete prostě ploužit 20 minut, ujdete 20 kroků a půjdete zpátky. Tak takhle ne. Když budete svižně každý den 20 minut, dáte si nějaký cíl, třeba cukrárnu, že? Tam si něco dobrého dáte a potom zase svižně půjdete domů, tak si myslím, že to je pro vaše zdraví úplně ideální. Zvlášť, si dáte nějaký takový lehčí dortík.
0: No ale prosím vás, nepřehánějte to, já to budu podle své vlastní zkušenosti, stačí 20 minut denně. Já jsem si včera jako vyšlápnul, šel jsem a říkám si, normálně v 2 hodiny to bude paráda, a čím jsem šel další dobu než těch 20 minut, tak už se mi jako ztrácela ta pozitivita z mé mysli a přišel jsem, upadl jsem a vůbec jsem nevěděl, co se mnou děje.
1: No, musíš trénovat, musíš přidávat, to je 20 minut, ano. Další den prostě 21 minut, prostě každý den si trošičku přidej, jo, a za chvíli budeš chodit prostě třeba 5 hodin denně a budeš si říkat, mě to pořád nestačí.
0: Tak, to byl takový tip, jak se udržet v dobré náladě a jak něco udělat pro své tělo, a jak jsme řekli, chůze nezatěžuje klouby, takže každý z vás se do té chůze může nějakým způsobem pustit. A dejte nám potom, když tak vědět, po těch 20 minutách, jak se cítíte.
1: No tak samozřejmě, pokud vážíte 150 kg, tak samozřejmě ty klouby budete jako trošku zatěžovat. To asi jako, jo, na tom se shodneme.
0: No, to já si lítám jako vánek.
1: To je pravda.
0: Zafouká vítr a všichni říkají, je, drak letí.
1: Tak bacha, teď zafoukané od flaretu.
0: Ano, přes tak, jdeme na
1: já
0: to.
1: Já tě přidržím, já budu taková kotva tvoje.
0: Provázek nějaký na mě.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je 17. června, to znamená, že pomalu ten školní rok se chýlí ke konci a školáci už takhle si mnou ty ruce a říkají si, jupí, půjdu na brigádu a nebudu moc doma, anebo naopak budu doma hrozně moc, budu spát hrozně dlouho. Rodiče nebudou doma, budu dělat prostě lumpárny a budu se zvát domů holky a kluky a bude to prostě jako velký. Rodiče odjedou na dovolenou, poprvé zůstanu letos sám doma. Jo, já znám všechny tyhle ty myšlenky, myslím si, že si to ještě dobře pamatuju, ty taky ne.
2: Já taky, samozřejmě těch modelových samozřejmě možností je celá řada, jak prožít to léto, ale vesměs se všichni těšíme, ať už máme ratolesti jakékoliv, že vyrazíme konečně na nějakou tu zaslouženou dovolenou. Někdo už na ní byl, někdo se aktuálně chystá, jiný si tu dovolenou schovává, třeba na pozdější zimní měsíce, protože je sportovec, lyžař a chce si to užít někdy úplně jindy. Ale ten spojovací článek v tomto tématu je právě ta dovolená.
1: Ano, my se vás dneska chceme zeptat, bez čeho se na dovolené neobejdete? Co prostě musíte mít vždycky, ať už jedete třeba na letní nebo na zimní dovolenou, prostě co musíte mít sebou? U někoho to může být manžel, u někoho manželka, u někoho se právě obejdete, právě bez manžela nebo manželky, že jo, samozřejmě jezdíte třeba s nějakou partou kamarádů nebo kamarádek, tak to samozřejmě nevíme a chceme se to dozvědět.
2: Napovídat vám více nebudeme, necháme to na vás a věřte, že kolem 3/4 se k našemu dnešnímu tématu určitě dostaneme. No a dostanete někdo z vás od nás nějaký příjemný dárek.
1: No, tak se čiňte, třeba na Facebooku Country Radia, nebo napište SMSku na 720 00 11 11.
2: Teď už zavítáme na jeden hudební flám.
1: Tady je Míša Light a Forehand.
3: Jo, dnes bude velký flám, kdo to neví, ať jde dám. No tak pojď a vem ten tón.

Zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A je tady doprava na Country rádio. Mrkneme se na dopravní spoje, konkrétně na ty vlakové. Kostelec u Jihlavy Třešť nebo Smržovka Josefův Důl, tak tam platí polodenní vlakové výluky. Do 16 hodin tam vlaky určitě nepojedou, pojedete autobusovou dopravou. Kralupy nad Vltavou, Kladnodubí nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau, tak to jsou takové ty dlouhodobější výluky. Některé z nich vytrvají zhruba do začátku července a některé až do začátku září. Co na silnicích? V Praze se bouralo v ulici Svobodová, máme tam v sobě dva osobní vozy. Komplikaci čekejte i na Kobylském náměstí v Praze, i tam jsou v sobě dva osobní vozy. No a další informace přišla z Chebov, v ulici Pražské se tam bouralo, v Českých Budějovicích potom máme kolizi dvou osobáků na Husově třídě. Buďte na sebe opatrní při středě 17. června.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

a srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčím obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Téma dovolených, ano, to je možná pro mnohé z vás velmi aktuální téma, i když si říkáte, že ten červenec tady ještě není, ale ne všichni jezdíváte na dovolené v tom klasickém letním období, tedy červenec, srpen. Jsou mezi námi i ti, kteří už na dovolené byli, jsou i ti, kteří se na dovolenou třeba už zítra chystají.
2: No, protože prostě třeba vychází to finančně výhodněji, ano. Že? Tak prostě to dítko se uvolní z té školy, že? Tak nebude tam tolik lidí, že? Nebude navíc takové horko třeba, pokud jedete někam do jižnějších států, tak přejeme hezkou dovolenou. A my se vás dneska ptáme, bez čeho se na té dovolené rozhodně neobejdete, tak pokud zrovna balíte, tak to víte.
1: No, celá řada těch příspěvků je velmi pragmatických, jsou mezi nimi i takové ty citovější, napsal nám třeba Grizzly, ten píše, na dovolenou mě stačí fajn parta a pohoda. Je mi úplně jedno, jestli jsme v lese, na chatě nebo u moře. Prostě pohoda s lidmi, s dobrým srdcem nesmí nikdy chybět. Ostatní přijde samo a to je velká pravda. Hmm. To je velká pravda mít vedle sebe nějakého parťáka, parťačku nebo nějakou partu, která nám tu dovolenou utvoří dle našeho obrazu.
2: No to určitě, to máš jako se sousedy, že? Ano. Včera jsme zrovna o tom vedli řeč společně, že když máš dobrého souseda, tak je to obrovská výhra.
1: Nemusíš jezdit na dovolenou.
2: Tak ano, přesně, tak je to vlastně jakoby něco podobného, akorát, že s tím sousedem je to tedy na deal. Renata píše, bez dobré knížky, dobře naplněné udírny a sklípku. To berou sebou na dovolenou i sklípek, jo, to je paráda.
1: Nebo možná tu dovolenou tráví v tom sklípku, aby ho nemuseli vláčet sebou někam na dovolenou. Napsal nám Pepa, to je velmi úsměvné. Ahoj, na otázku, jo, bez čeho se na dovolené neobejdete. V mládí to bylo jiné, ale dnes nesmím zapomenout zuby a brýle.
2: Jo, to je velká pravda. Tak v určitém času k tomu asi dospějeme všichni, nebo určitě mnozí z nás. Wendy píše, to se mi taky moc líbí, neobejdu se bez bižuterie, aby mi to na dovolené slušelo. To je paráda. Vitamíny, abych byla fit, a bez kytary a not, aby jsme si mohli s rodinou nebo přáteli zaspívat. A to se mi teda líbí jako hodně moc, protože neobejdu se bez bižuterie, se mi líbí, víš, že ta Wendy myslí, ano. Já jsem takový jako pragmatický člověk, já jako většinou myslím na to, abych nezapomněla třeba nůžky na nehty, víš, jako, že jako, co kdyby náhodou, jo, tak samé takové jakoby věci běžné údržby v podstatě, ale jako bižuterie je super, se mi moc líbí. Wendy, asi dostanete dárek.
1: No. Mně ta bižuterie docela jako konvenuje s tím, že kdysi dávno se také dávala bižuterie samozřejmě v rámci osadníků těm domorodým kmenům, že jo? Dostali prstínek z pouti a dali jim hroudu zlata třeba za to nebo zrcát, jo? Tohle ve mně vyvolalo tenhle pocit, to se omlouvám, teda pardon.
2: Je, teď se to trošku zkazil, ale Wendy, rozhodně vy u nás máte dárek, tak zavolejte do studia a domluvíme se, jak se k vám dostane.
1: Teď už si dáme další muziku. Bob Dylan nás čeká ve vysílání Country Rádia.
2: No, vy se můžete inspirovat třeba u nás na Facebooku, co vám nesmí chybět na dovče.
3: Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right.

0: No a nám se pomalu ale jistě přiblížila hodina 10. Nebude chybět mnoho. Za chviličku je tu kolega Milan Šmit, respektive on už je tady, pokukuje po nás, mává na nás a my vám můžeme prozradit, že kromě jeho přítomnosti se dočkáte i skvělé muziky.
1: Určitě po 10. na vás chystá Babiho Daňka a taky Epidemii. Písničku Skočil jsem do tvé, ale to už si tady užijete opravdu v jeho režii. Po 10. hodině Milan Šmit až do 15.
0: Ano, tak ať se dobře poslouchá a prožijte ten dnešní 17. červnový den podle vašich představ.
2: Country počasí.
3: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Registrační nebo roční poplatky u lékaře nejsou ničím výjimečným. Zkušenost s nimi má každý pátý člověk. Některé ordinace si účtují peníze i za úkony, které už jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doktoři to schovávají většinou za to, že tam jsou třeba přednostní objednací lhůty, nějaká lepší komunikace nebo třeba možnost objednání přes online kalendář, což je dnes naprosto běžné. To jsou ale všechno poplatky, které by ze zákona vyžadovat neměly. Na takové lékaře podvodníky proto pozor. V posledních letech získávají stále větší oblibu samosběry. Tisíce Čechů láká možnost odvést si čerstvé ovoce a zeleninu přímo z pole za příznivější ceny. Největší zájem je tradičně o jahody, jejich sezona právě vrcholí. Podle pěstitelů si lidé odnášejí nejen úrodu, ale také zážitek. Zatímco někteří sbírají pro okamžitou spotřebu a jiní na zpracování, společným jmenovatelem je radost z vlastnoruční sklizně. Co bude s pavilonem z Expa, to ví náš kolega Savana.
2: Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl zakotvit v Brně. O budovu ze dřeva a skla ve spirálovitém tvaru začala po ústupu jiných zájemců nedávno usilovat městská společnost Veletrhy Brno, provozující areál výstaviště. Český pavilon nyní zůstává v Japonsku jako poslední. Zájemci, kteří jej chtěli získat, postupně svůj záměr vzdali. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo. Tvrdí to místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.
3: Tady to energetické společenství se zatím bude týkat hlavně elektriky. My bychom letos měli připojovat relativně velký fotovoltaiky na důchodáku a na městském úřadě. A nás potom bude čekat vlastně ta největší při rekonstrukci zimáků a ta už je poměrně hodně velká a my ty energie budeme potřebovat přesunovat a vlastně řídit i ty spotřeby do budoucna. Takže je to nezbytný.
0: Sport.
1: Teď do světa za hokejem. Český útočník Jan Mišák dřel 5 let na farmě Montrealu nebo Anaheimu, ale nedočkal se ani jediné šance v NHL. Týden před svými 24. narozeninami se vrací do Evropy, nikoli ale do rodné země. Stal se totiž novou posilou švédského celku HV71. Tolik hokej a tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Teď už vám krásné dopoledne s datem 17. června přeje Milan Schmidt. Tohle byla Epidemie, kapela, kterou můžete hojně potkávat na festivalech. Další kapely, které také můžete vidět na festivalech, jsou určitě i Nezmaři, Nové struny, anebo třeba Texmeni, které také uslyšíte v této hodině. Kromě toho i nějaká ta soutěž na vás čeká, to vy už dobře víte, a Tulácká stezka nemůže chybět, takže hezké dopoledne vám přeji a příjemný poslech.
1: Já hrdiny svý mýval,

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A je tady soutěž o 3měsíční kuru kloubní výživy o originální doplněk stravy Gela Drink Extra. Kloubních výživ je na trhu hodně a není jednoduché se v nich orientovat. Zkusíme vám poradit, je to podobné, jako když se u potravin díváte třeba na obsah masa nebo cukrů. Ale jak na tom je kloubní výživa? Tam záleží především na množství bioaktivních kolagenních peptidů, protože ty jsou přímo stavebními kameny kloubní chrupavky. Na webu www.orlink.cz najdete srovnávací tabulku, která může být pomocníkem ve vaší orientaci. Česká firma Orlink své výrobky vyrábí a zdokonaluje už celých 34 let a právě doplněk stravy Gela Drink Extra má inovativní složení. Obsahuje nově například kurkumu, extrakt z černého pepře, komplex enzymů z ananasu nebo vitamin C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro zdravé kosti a chrupavky. Více se dozvíte na webu www.orlink.cz, kde najdete i e-shop s dopravou zdarma. No a já už tady mám soutěžní otázku a také telefon s číslem 210 323 333. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ahoj Milane, tady Jirka.
1: Ahoj Jirko, tak poslouchej dobře. Množství jaké látky bys měl zvěnovat největší pozornost, pokud chceš porovnávat jednotlivé kloubní výživy? Je to za A množství vitamínu C, anebo za B množství kyseliny hyaluronové, anebo za C množství kolagenních peptidů?
2: Já bych řekl za C.
1: Řekl by si správně, já ti tleskám a 3měsíční kura je tvoje, vydrž mi chviličku na telefonu a je to celé, ano?
2: Jasný, díky.
1: Taky, velká gratulace. A my pokračujeme dál se soutěží s Orlingem zase zítra s vysíláním Country Rádia okamžitě. Před námi Pavel Dobeš a Kominík.
0: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Gela Drink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Gela Drink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

vysoko nad střechami, kde jen vytrfiči, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti sice

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk jí mýval svého času.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vyrážíme na kole, vidím, že na trati 330 Břeclav Přerov, úseku Staré Město Uherského Hradiště Hustěnovice, se řeší následky srážky vlaku s osobou. Provoz je tam obnoven s omezením po jedné traťové koleji. Navíc platí také to, že náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Hodonín Břeclav. Počítejte prosím s tím. Pokud jedete po dálnici D5, připravte se na větší zdržení na příjezdu do Prahy, protože tady máme kolonu, která měří asi tak 8 km, je od 8. do 0. kilometru ve směru na Prahu, dlouhatánská kolona vozidel, zejména v pravém pruhu, ale tam na konci dálnice se to rozdvojuje a protože potřebujete odbočit buď to na Chomutov, anebo na Pražský okruh, tak se to tam předjíždí zleva, zprava, zhora, zdola, takže tam se zdržíte opravdu hodně dlouho. Co se týče D5, tak ještě je také varování na 88. kilometru ve směru na Prahu. Pozor, je tam zvěř na vozovce, je to sízné se zvýšenou opatrností, nějaká srnečka tam je u dálničního tělesa, tak dávejte pozor, ať ji nesrazíte. Už takhle naděláme škody dost a dost. No a teď se pojďme podívat ještě na dálnici D11. Ta vypadá relativně klidně, ale vzhledem k tomu, že z předpisů si dneska dělá už hlavu málo kdo, tak dávejte pozor například mezi 62. a 75. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřen, takže zase v tom zhuštění určitě se bude předjíždět ze všech stran, tak dávejte pozor, ať se nestane nějaký malér. Přeji vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme do Jezernice v okrese Přerov v Olomouckém kraji, kde se podíváme na známý železniční viadukt. Železniční tratě často protínají členitý terén, většinou leží stranou od ostatních komunikací, takže ani nejsou pořádně vidět. Poněkud jiná je situace u jednoho z nejdelších historických železničních viaduktů v České republice, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na bývalé severní dráze císaře Ferdinanda. Ten totiž vede souběžně se silnicí. Viadukt tvoří součást někdejší železniční tepny, která spojovala Vídeň s Haličí. Její první úsek byl dán do provozu v roce 1837. Kvůli finančním potížím se však jezernický viadukt dokončil až o několik let později. Do provozu byl uveden v roce 1847 při otevření tratě z Lipníku do Bohumína. Sestává se z celkem 35 větších oblouků o světlosti 7,5 metru a 7 menších půlkruhových oblouků o světlosti 5,5 metru. Tloušťka klemby je 63 cm. Opěry jsou prodlouženy rovnoběžnými křídly. V podstatě ale jde o mosty dva. Starší, cihlový, který byl později zdvojen mostem kamenným. Ten byl postaven v roce 1873 při stavbě druhé koleje. Kamenný most je téměř kopií toho cihlového. Na čelní stěně kamenného viaduktu se dochovala pamětní deska z roku 1873. Viadukt přemostuje potok Jezernice, tekoucí do blízké Bečvy i místní komunikaci. Celková délka viaduktu je přes 426 metrů, jeho šířka je skoro 9 metrů a výška přesahuje 10 metrů. Zajímavostí je, že až do roku 2002 se tam jezdilo po levé koleji. Šlo o jeden z posledních pozůstatků provozních zvyklostí někdejší severní dráhy císaře Ferdinanda. Teprve po modernizaci koridoru byl provoz převeden na dnes běžný pravostranný. Bujná vegetace kolem potoka brání fotografování mostu jako celku, proto je lepší snímky pořizovat v zimě. V rámci modernizace úseku tratě Přerov-Hranice byly v letech 1999 až 2001 oba viadukty u Jezernice rekonstruovány nákladem zhruba 230 milionů korun. Více informací o železničním viaduktu u Jezernice hledejte například na webu libri.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: Antri počasí.
1: Středa přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně může být i polojasno. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
2: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
3: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
2: Jak to? To si děláš srandu.
3: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
4: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčí.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
10: Polovičatostce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
11: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
12: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
13: Jestli pak víš, že se o tobě mi
12: dostává. Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
14: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko.
12: Na kamarády a přátelé. Kam?

0: silé skupu. Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Sním, teď už dobře to vím.
0: Taková kouzla umí Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské country fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Včera jsem se vracel.

dívám se k mihotavým hvězdám, zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Lucka Vondráčková dospívala svou písničku, kterou hráváme často v country rádiu, předtím ještě Rivolovka, vracím, a než si dáme Jindru Šťáhlavského, pak vás snad bude zajímat, že v této hodině vás pozvu na jeden z tradičních festivalů, který už se blíží, bude tento týden a bude určen všem, kteří třeba mají do Ostravy daleko, protože pro nás je samozřejmě prioritou Ostravská fontána, o tom ještě budeme hovořit, a vypadá to, že sobota má být ten nejteplejší den, tak nejenom, že bude tedy krásně a je skvělý program a místo, kde se fontána koná, je naprosto luxusní, ale také je potřeba si říct, že bude potřeba dodržovat velmi silně pitný režim a trošičku se chránit před tím horkem, ale to vás asi nemusím poučovat, to už z mnohých festivalů dobře znáte. Takže pokud razíte na fontánu, těšíme se na vás, pokud to máte na fontánu do Ostravy daleko, třeba vás zaujme jiný festival, který vám nabídneme ať už v kukátku country rádia nebo během dne. No a potom ještě také muzika, která je připravena na tuto chvíli. Jindra Šťáhlavský s Hankou Lounovou, Valdemar Matuška, Johnny Cash a třeba taky Kamelot. No tak to je takový stručný výběr toho, co je před námi mezi 11. a 12. hodinou. Pojďme si tu hodinku užít společně. Teď už začíná Jindra Šťáhlavský a Hanka Lounová a poradí nám, jak mít rád.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Je tady další pozvánka na festival, který je velmi tradiční a v podstatě už svým názvem voní na dálku. Takže já mám na telefonu Věrku. Věrku, zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Milene.
2: A vím, že nás budeš zvát na muzikantský hermánek. Tak povídej, kolikátý ročník a jak to bude letos vypadat?
3: Tak letos bych chtěla pozvat posluchače na 18. ročník muzikantského hermánku. Uh-huh. Takže už jsme plnoletí.
2: Uh-huh.
3: Nebo budeme. Uh-huh. Proběhne 20. června, mm-hmm. 26 samozřejmě,
2: ano.
3: A proběhne na faráku v Heřmanově Huti. Je to přírodní amfiteátr, mm-hmm. Lehko se to najde určitě, sjezd je na 100 kilometrů od Prahy a vystoupí v hlavním programu. Letos zahajuje finalista Porty.
2: Ano.
3: Samozřejmě máme tam stálice, Žalman a spol. Mm-hmm. Míša Leicht bude letos ne s copem, ale s forehandem. Mm-hmm. Kapela Bluegate, ano. Ilonka bude Leichtová moderovat.
2: Ano.
3: No a dál vystoupí Rostia Fischer a Michal Tučný Revival.
2: Ano.
3: Pavlína Jíšová a Bohadlo.
2: Mm-hmm.
3: Nezmaři Waldwest a to je, myslím, všechno. Snad jsem na nic nezapomněl.
2: No, i tak to stačí. Tady se nabízí přímo teda parafrázovat to, co jsi říkala, že se to snadno najde, tak bych řekl, snadno se tam přijíždí a velmi těžko se odjíždí. Vím to z vlastní zkušenosti, takže prostě myslím, že tenhle ten program nemůže nechat nikoho odjet brzo. Tak děkujeme za pozvánku a jenom ještě jednou zopakuj, prosím, v kolik hodin a kde máme být, abychom vůbec nic z toho, co jsi říkala, neprošvihli.
3: Takže začínáme ve 14 hodin 20. června 26
2: ano.
3: v Heřmanově Huti na faráku. A ještě jestli bych mohla, tak bych chtěla pozvat už na páteční večer, kde tradičně zapalujeme oheň a můžou si tam zahrát v podstatě všichni,
2: jasně, tak
3: kdo
2: jdem.
3: Tam budou.
2: Hmm? Tak jo, tak zdravíme muzikantský hermánek, ať vyjde počasí, mějte se hezky a brzy ahoj.
3: Ahoj Milane, všem přeju hezký den.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Country Rádio.
2: Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
3: No proto.
2: Vědro má ve mě díru, milá Lízo, vědro má ve mě díru, milá Lízo, jak hrom.

Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá.

0: jenže brousek je suchý, názor je názor, jenže brousek je suchý, názor suchý.
1: Taky na moč, joj zop, joj zop, joj zop, taky na moč, joj zop, joj zop, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, názor, překučím.
1: Zkus vodu, zkus vodu, zkus vodu, zkus vodu.

0: nést, co řekni v čem.
1: No, jakže větro.
0: Vědro má vědět.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na další dopravní informace. Nekoukali jsme dnes zatím na polodenní výluky, zase tu nějaké jsou, tak s nimi počítejte v úseku Kostelec u Jihlavy Třešť, Smržovka Josefův Důl, Heřmanova Huť Nýřany a Budišov nad Budišovkou Vítkov, Schudol nad Odrou. To jsou místa, kde dnes budete přesedat na autobusy a teď se pro vás dívám na to, jak to vypadá na dálnicích. D5 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu hlásila požár vozidla, je to tam uzavřené, takže v těch místech, kde to stálo, tak došlo navíc k požáru vozidla, takže tam to bude hodně komplikované, tam se připravte prostě na velké zdržení. D1, 192 kilometr ve směru na Ostravu, tam se srazila dodávka s motocyklem, i tady počítejte s nějakými problémy a s nějakým tím zdržením. Koukám na D1 ještě tak nějak komplexně, abych se podíval v místech, kde se stala ta dopravní nehoda, je samozřejmě navíc hustý provoz, takže tam počítejte s tím, že budete stát trochu déle. Jinak je hustý provoz také na hranicích s Polskem a také na příjezdu na výjezdu z Prahy, tak jak to na D1 konec konců bývá celkem pravidelně. Na D5, kde to máme uzavřené, tedy v místě, kde byl požár vozidla, to jinak vypadá celkem dobře, ale těch posledních 8 kilometrů ve směru na Prahu v tuto chvíli je velmi, velmi problematických. No a ještě jeden pohled na dálnici D11 a D11 v tuto chvíli nehlásí žádné větší problémy, trošku hustější doprava kolem Poděbrad a pak pochopitelně platí také to, že je uzavřený most v obci Jirny. Pokud byste sjížděli tam někde z dálnice v tomto směru, tak ten sjezd doprava na Jirny není možný. Tak buďte připraveni na problémy možné i v tomto místě, i když tam už minimální, ale přeci jen a buďte opatrní na cestě. Přejeme vám všem, ať dorazíte do cíle bezpečně.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje.

0: vídat a strávit s nimi chvilky, tak právě všem, kteří poslouchají Country Radio a nosí tohleto jméno, přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Jackson Nadí Urbánkové a Jiřího Grossmana. Dále bude následovat Honza Inger, Naše údolí a pak taky Hoptrpáci a Amazonka. Ale já myslím, že stihneme do konce hodiny určitě ještě mnohem více, ale ještě pro vás mám jednu informaci, kterou považuji také za důležitou. Takže zatím jen písnička pro všechny Adolfy.
1: Polední menu Country Radia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přeháňky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Registrační nebo roční poplatky u lékaře nejsou ničím výjimečným. Zkušenost s nimi má každý pátý člověk. Některé ordinace si účtují peníze i za úkony, které už jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doktoři to schovávají většinou za to, že tam jsou třeba přednostní objednací lhůty, nějaká lepší komunikace nebo třeba možnost objednání přes online kalendář, což je dnes naprosto běžné. To jsou ale všechno poplatky, které by ze zákona vyžadovat neměly. Na takové lékaře podvodníky proto pozor. V posledních letech získávají stále větší oblibu samosběry. Tisíce Čechů láká možnost odvést si čerstvé ovoce a zeleninu přímo z pole za příznivější ceny. Největší zájem je tradičně o jahody. Jejich sezona právě vrcholí. Podle pěstitelů si lidé odnášejí nejen úrodu, ale také zážitek. Zatímco někteří sbírají pro okamžitou spotřebu a jiní na zpracování, společným jmenovatelem je radost z vlastnoruční sklizně. Co bude s pavilonem z Expa, to ví náš kolega Savana.
2: Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl zakotvit v Brně. O budovu ze dřeva a skla ve spirálovitém tvaru začala po ústupu jiných zájemců nedávno usilovat městská společnost Veletrhy Brno, provozující areál výstaviště. Český pavilon nyní zůstává v Japonsku jako poslední. Zájemci, kteří jej chtěli získat, postupně svůj záměr vzdali. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo. Tvrdí to místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.
3: Tady to energetické společenství se zatím bude týkat hlavně elektriky. My bychom letos měli připojovat relativně velký fotovoltaiky na důchodáků a na městském úřadě a nás potom bude čekat vlastně ta největší při rekonstrukci zimáků a ta už je poměrně hodně velká a my ty energie budeme potřebovat přesunovat a vlastně řídit i ty spotřeby do budoucna, takže je to nezbytný.
0: Sport.
1: Teď do světa za hokejem. Český útočník Jan Mišák dřel 5 let na farmě Montrealu nebo Anaheimu, ale nedočkal se ani jediné šance v NHL. Týden před svými 24. narozeninami se vrací do Evropy, nikoli ale do rodné země. Stal se totiž novou posilou švédského celku HV71. Tolik hokej a tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skvělé písně zazněly po 13. hodině nejprve v uličkách města Bakersfield a potom White Flowers. No a v tuhle chvíli už vám Milan Schmidt přeje příjemný poslech a než si pustíme můj track v podání Petra Priznice a Bílého tesáku, pak bych vás rád upozornil, že v kukátku Country Rádia vás čeká pozvánka zase na zajímavý festival na Olomoucku. Nenechte si ho ujít, myslím, že by vás to mohlo pobavit. No a pak si dáme také pozvánku na pořad, který jsem pro vás připravil na neděli, a to včetně hezké ukázky. Kromě toho budeme hrát určitě Míšu Leichta, Malina Brothers, Alabamu a teď třeba, jak jsem slíbil, Bílého tesáka. Takže hezký poslech vám přeji a krásné, něčím nerušené odpoledne s Country Rádiem.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady léto, je tady období festivalů, někdo má rád velké, monstrózní festivaly, někdo si potrpí zase na menší a přesně o takovém budeme hovořit v souvislosti s obcí Hlušovice. A já mám teď momentálně právě z této obce na telefonu pana Jiřího. Pane Jiří, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji.
1: Tak vy máte nějakou pěknou akci, která by mohla na Olomoucku potěšit naše posluchače, tak povídejte, o co konkrétně jde.
2: Ano, určitě je to pravda. My v naší obci Hlušovice, která je 6 kilometrů vedle Olomouce, chystáme ve dnech 27. a 28. června oslavy 755. výročí obce a 100 let oslavy kostela. Před 100 lety byl vysvěcen náš kostel svatého Petra a Pavla. A pro tuhle tu příležitost jsme si připravili bohatý dvoudenní program kulturní, světský i duchovní, ve kterém se pokusíme to všechno pořádně oslavit.
1: Takže povídejte, na co konkrétně se můžeme tedy v rámci tohoto, řekněme, malého festivalu těšit?
2: Naše kostelní zahrada ožije takovým trošku multižánrovým festivalkem. Nejdříve zahraje Epidemie, tu určitě všichni dobře znáte.
1: Ano.
2: Po Epidemii na podium přijdou Dixie Five, je to tady olomoucko-přerovský Dixieland, který hraje klasiku pro ty, kteří to mají rádi.
1: Ano.
2: Po Dixie Five nastoupí na podium Ptáci, olomoucko-přerovská nová kapela. No a celý program kulturní večer uzavře skupina Elan Hana Tribute a o té si dovolím tvrdit, že kdo přijdete, nepoznáte, že na pódiu zpívá nikdo jiný než Jožo Ráš, protože jejich frontman je opravdu skvělý.
1: Aha, no tak to vypadá dobře, co se hudebního programu týče, ale vy jste naznačil i duchovní rozměr akce.
2: V průběhu akce v rámci doprovodného programu budete moct navštívit náš kostel, užít si komentovaných prohlídek, uslyšíte naše nově naladěné varhany v akci. A v neděli nastane ta duchovní část, kdy po klasické mši svaté, kterou bude sloužit olomoucký pomocný biskup, bude vysvěceno nové meditační místo svatého Františka, které vzniká před kostelem v této příležitosti. No a potom po 13. hodině zastíde něco kulturnějšího a zahraje nám Petr Ludka s doprovodem. Je to zpěvák, který se věnuje aktuálně spíše duchovní hudbě. Po oba dny samozřejmě bude k dispozici další bohatý doprovodný program, bude k dispozici občerstvení. V sobotu ten hudební program doplní ještě divadelní scéna, divadla bez kliky, budou tady k dispozici ukázky historických řemesel a tak dále. Myslím, že kdo přijde, určitě se tady s náma v naší zahradě nebude nudit.
1: Určitě pestrý program pro celou rodinu, jak jste řekl, v sobotu a v neděli, tedy 27. a 28. 6. Kde přesně?
2: V Hlušovicích v kostelní zahradě, to znamená u kostela svatého Petra a Pavla. Nakonec poslední informace, jak se k nám dostanete. Jestli můžu doporučit, přijďte vlakem, kostel je 3 minuty od vlakové zastávky a z Olomouce je to 6 minut. Takže ušetříte a budete si moct dát i pivo nebo něco dobrého podle chuti.
1: Děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, ať vyjde počasí, ať je hojná účast a naslyšenou.
2: Děkuji vám všem a srdečně všichni zvu. Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, zahájíme na trati 194 České Budějovice Černý kříž. V úseku České Budějovice Český Krumlov došlo k poruše. Vozidla je zavedena mezi těmito stanicemi náhradní autobusová doprava. Jedete-li po dálnicích, tak složité to budete mít na D1. Tam máme několik událostí. Na 183. kilometru ve směru na Prahu je nehoda. Je to tam uzavřeno, dodávka s nákladňákem v sobě. D1 ještě jednou, a sice 170. kilometr ve směru na Brno, tam jsou v sobě dva nákladňáky. Je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Složitější situace je také na D3 na 105. kilometru ve směru na Prahu. Je tam předmět na vozovce, nějaké prkno tam leží, nebo dokonce více prken, tak projíždějte velmi opatrně. No a pak D52, 19. kilometr ve směru na Brno, neprůjezdný pravý jízdní pruh, větve na vozovce, ale tam by se to mělo v tuto chvíli už odstraňovat. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

Country rádiu jsme si dali pořádnou dávku country muziky a to byl Johnny Cash, to jste asi poznali. Ale teď bych chtěl pozdravit všechny milovníky moderního folku. Pokud jste právě teď na příjmu country rádia, pak vězte, že pro vás mám pozvánku tento týden na album týdne, které bude v neděli od 23 hodin 21. A bude to album týdne od kapely Na boso. Je to poměrně těžké album na poslech, není úplně pro každého, kdo má rád takové ty jednoduché popěvky, tak ten se v tom asi nenajde, ale kdo si potrpí na poezii, a to doslova, tak ten určitě tohle album ocení. Já vám jako ukázku posílám jednu z těch nahrávek, které na albu jsou. Je to Hrabětův text Noční obraz a myslím, že skupina Na boso se s tím poradila skvěle, takže vy si teď poslechnete, jak vlastně to album zní a sami se rozhodnete, jestli chcete v neděli 23. poslouchat či nikoliv. Znovu upozorňuji, je to spíše pro ty, kteří dávají přednost poezii a třeba i složitějším harmoniím. Takže Na boso, Noční obraz.

0: kapela Naboso s hrabětovým textem Nočního obrazu, a pokud se vám písnička líbila, pokud se vám zvuk líbí, pokud se vám líbí to, jak kapela hraje, tak jejich album, které si můžete poslechnout 21. ve 23 hodin jako album týdne, je pro vás připraveno a já si ho užiju teda určitě moc, protože mě chytlo za srdce.
1: Country Radio. Nejvíc country a

každej den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první

doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty.

0: Mezi 13. a 14. jsme vás pozvali na festival na Olomoucku, pozvali jsme vás také na nedělní pořad Album týdne, no a před námi jsou pozvánky za kulturu, to znamená, že zvát už budou mít kolegové, ale mají toho mnohem více, než jsem já měl v této hodině, takže pojďme si dát předpověď počasí a po 14. se nechte pozvat na nějakou pěknou akci. Asi nemusím připomínat, že pokud trošičku váháte, kam vyrazit o víkendu, protože o víkendu má být nádherné počasí, tak pokud půjdete třeba k vodě, pořádku, ale jestli jste lační po dobré hudbě, nezapomeňte, že v Ostravě Děhylově je fontána se skvělým počasím a se skvělou nabídkou vynikajících kapel.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přehánky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské Country Fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: To byl rok 2019, už tehdy byla epidemie hodně slavná a jejich album Milé děti, my jsme si poslechli titulku, udělalo radost jejich fanouškům, od té doby ovšem ušli ještě zase veliký kus cesty a dnes to patří tato kapela ke špičce našeho žánru, ke špičce folku a všechny ty festivaly, kde se epidemie objevuje, jsou vyhledávanou místem právě díky této kapele, nebo samozřejmě nejen díky této kapele, ale i na ní se ženou davy lidí. Když mluvíme o festivalech, tak musíme tedy říci také to, že pokud byste chtěli vyrazit na festival už tento týden, tak máme Fontánu v Ostravě. Já jsem říkal, že o tom ještě budu hovořit. V Loděnici Děhylově se začíná ve 13 hodin a budou tam velká jména, konkrétně právě epidemie, kterou jsem zmiňoval, ale kromě nich také Věra Martinová, Neres a Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a Příbuzní a také Nové struny. Takže můžete vyrazit, 20. června v Ostravě se pobavíte. Pochopitelně stojí za zmínku i to, že ještě jakýsi předkoncert, kdybyste tam chtěli být už úplně jako den předem a najít si dobré místo a udělat si tam pohodičku, tak můžete vyrazit už 19., kdy tam na vás tedy budou čekat Poutníci a Tygráš. A co je zajímavé, pokud si pořídíte vstupenky na oba dva dny, tak je máte se slevou, což jistě sleva je vždycky dobrá. Takže to je pozvánka ode mě a vlastně od nás, od Country Rádia, na hezkou akci, kterou jsme pro vás připravili. A teď pojďme za programem této hodiny. Kromě tulácké stezky se těšte na kuchátko Country Rádia, zase pozvánka na hezkou muziku. No a potom samotnou muziku ve vysílání Pavel Bobek, Vajnona, Karel Gott a nebo třeba Mirek Hoffman. Já vám přeji příjemný poslech a krásné odpoledne. Ať vás Country pohladí.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady kukátková pozvánka za skvělou muzikou a protože je na telefonu Martina Nová, tak vy už dobře víte, že to bude pozvánka na Pacifik a když je to Pacifik, tak předpokládám, že půjde o další potlach, ale nevím, necháme se překvapit. Ahoj Marti.
2: Ahoj, ahoj Milane.
1: Tak co?
2: No, prosím tě, jde o potlach, ale zároveň jde ještě o jeden festival, který se koná 19. a 20. června.
1: Ano.
2: Jmenuje se to Borofest a je to v Železnici u Jičína.
1: Ano.
2: A my právě jsme tam pozvaný jako nově, nevím, co to bude za festival, ale vypadá to moc hezky, takže ano. Se moc těšíme. A samozřejmě taky ještě bych chtěla pozvat na Malostranskou besedu, která teda bude 24. června. A budeme tam mít jako hosta kapelu Lístek, která vlastně v poslední době se moc nikde na scénách neobjevuje, takže jsme moc rádi, že se podvolili nám hostovat.
1: No tak to jsou skvělý pozvánky, já to vím postupně, když se vrátím k tomu Borofestu, tak já shodou okolností o tom něco vím, protože jsem to hodně sledoval, jak to vlastně vzniká, ten program tam, a ono kromě vás jsou tam i další ještě zajímavý kapely, například v ten pátek právě je tam Amazonka Trio, Rekonvalescence, Volupsie a Štreka, a potom v sobotu jsou to Darebáci, Sichravo, takže Rivolovky, Vabidaněk Tribute, Vy, Pacifik, ale taky Poutníci, Brontosauři Revival a Nový struny, takže jako festival skvěle obsazený. Když říkáš, že nevíš úplně do čeho jdete, tak to neví nikdo, protože ten festival je jako relativně nový vlastně, jo? Ale myslím si, že bude mít úspěch, protože míst, kde se setkávat u skvělé muziky, není nikdy dost. Takže
2: no,
1: Pacifik, pokud se nepletu, je tam tedy v sobotu 20. asi od 17 hodin. No a co se týče tedy potlachu v Malostranské, no tak to nepotřebuje komentář, tam jste vlastně jako na domácí scéně v podstatě, no a Lístek všichni od nás znají, a tak nám jenom ještě jednou zopakují, kdy, jaký je to datum?
2: Prosím tě, je to 24. června a je to od 8 hodin, od 20 teda.
1: Paráda. Tak jo.
2: A moc se těšíme.
1: Tak díky za pozvánku, my se taky těšíme, že vás brzo uvidíme, konec konců my se určitě uvidíme i na parníku Country Rádia, který, i když to tak nevypadá, tak v podstatě už se taky zase blíží společně s Pacifikem. Tak jo.
2: Nějak to utíká.
1: Jo, je to tak. Ať se tak daří, zdravím všechny z Pacifiku, měj se krásně.
2: Ahoj.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na kolejích a také na dálnicích teď mezi 14. a 15. hodinou. Co se týče tedy kolejí, tak na trati 194 České Budějovice, Český Krumlov to vypadá, že stále ještě je aktuální porucha vozidla a zavedení náhradní autobusové dopravy mezi stanicemi České Budějovice, Český Krumlov a v obráceném směru také. Co se dálnic týče, tak momentálně D1 183. kilometr hlásí nehodu, pravý jízdní pruh je uzavřený a sice průjezdné je to levým jízdním pruhem, je tam dodávka a nákladní auto v sobě, tak tam počítejte s problémy. Jinak další dopravní nehody teď v tuto chvíli hlášeny nejsou, jsou tu nějaké výstrahy, například, že na 131,5 kilometru ve směru na Prahu na D1 je nějaká šipka po odstaveném vozidle, tak pozor, ať do toho nevlétnete a nestane se nějaký malér. Pochopitelně hustá, poměrně dost hustá doprava na Brněnsku i kolem Prahy. Porouchané vozidlo potom na 147. kilometru ve směru na Brno a hustá doprava je i na hranicích s Polskem. Teď se pojďme podívat ještě na dálnici D5, tam jsme dnes měli také kolonu od rána a vlastně i nějaký problém. Momentálně to vypadá tak, že na 7. kilometru ve směru na Prahu je stále porouchané vozidlo. Je to vlastně po tom požáru, který jsme hlásili, odstavená dodávka, takže projíždějte a objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme do Jezernice v okrese Přerov v Olomouckém kraji, kde se podíváme na známý železniční viadukt. Železniční tratě často protínají členitý terén, většinou leží stranou od ostatních komunikací, takže ani nejsou pořádně vidět. Poněkud jiná je situace u jednoho z nejdelších historických železničních viaduktů v České republice, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na bývalé severní dráze císaře Ferdinanda. Ten totiž vede souběžně se silnicí. Viadukt tvoří součást někdejší železniční tepny, která spojovala Vídeň s Haličí. Její první úsek byl dán do provozu v roce 1837. Kvůli finančním potížím se však jezernický viadukt dokončil až o několik let později. Do provozu byl uveden v roce 1847 při otevření tratě z Lipníku do Bohumína. Sestává se z celkem 35 větších oblouků o světlosti 7,5 metru a 7 menších půlkruhových oblouků o světlosti 5,5 metru. Tloušťka klemby je 63 cm. Opěry jsou prodlouženy rovnoběžnými křídly. V podstatě ale jde o mosty dva. Starší, cihlový, který byl později zdvojen mostem kamenným. Ten byl postaven v roce 1873 při stavbě druhé koleje. Kamenný most je téměř kopií toho cihlového. Na čelní stěně kamenného viaduktu se dochovala pamětní deska z roku 1873. Viadukt přemostuje potok Jezernice, tekoucí do blízké Bečvy i místní komunikaci. Celková délka viaduktu je přes 426 metrů, jeho šířka je skoro 9 metrů a výška přesahuje 10 metrů. Zajímavostí je, že až do roku 2002 se tam jezdilo po levé koleji. Šlo o jeden z posledních pozůstatků provozních zvyklostí někdejší severní dráhy císaře Ferdinanda. Teprve po modernizaci koridoru byl provoz převeden na dnes běžný pravostranný. Bujná vegetace kolem potoka brání fotografování mostu jako celku, proto je lepší snímky pořizovat v zimě. V rámci modernizace úseku tratě Přerov-Hranice byly v letech 1999 až 2001 oba viadukty u Jezernice rekonstruovány nákladem zhruba 230 milionů korun. Více informací o železničním viaduktu u Jezernice hledejte například na webu libri.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: No a je tady 15. hodina, to znamená střídání stráží u mikrofonu. Milan Šmid vám přeje krásné odpoledne s Milošem Kellerem. V 19 hodin připravil Miloš Keller také Country Time. On už vám o tom určitě poví více, vždyť je to jeho pořad. Užijte si i celý večer s Country rádiem a naslyšenou zítra. Každopádně poslouchejte už od rána, za chviličku nás Láďa pozve na ranní vysílání. A ještě vám chci také říci, že je před námi předpověď počasí a další zprávy Country rádia. A já zvedám kotvy, a to doslova do písmene, protože vyrážím na parník s Peťou Kocmanem. Mějte se hezky.
1: Tak listuju tady kalendářem, byť jsem v pražských ulicích, tak se na to dívám, jak to vypadá s dnešními oslavenci, to už jsme si řekli, ale teď něco prozradím na našeho kolegu Milana. Tak dobře poslouchejte, protože Milan, ten má zítra svátek. A kdybyste chtěli vědět nějakou zajímavost, která se Milana týká, tak poslouchejte zítřejší vysílání Country rádia, protože se dovíte velmi zajímavé věci. Třeba netušíte, že Milan Šmid je také dobrým zahrádkářem. Ale to si zítra řekneme.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přeháňky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to? To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
11: Haló, jsem ztracen a bloudím.
12: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
13: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
14: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
13: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna příštího roku. Lidem to vzkazuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Původně sliboval, že slevy budou už letos. Podle předpovědi to stále vypadá, že bychom se měli připravit na pořádná vedra. Naměřit můžeme až 35 stupňů Celsia. Výrazně oteplit se má už zítra. Zákaz používání sociálních sítí pro děti mladších 16 let začne platit v Británii. Omezení začne platit na začátku příštího roku. Opatření na ochranu dětí má zastánce i odpůrce a podobný zákon platí už v Austrálii. Teď se vrátíme zpátky domů. I v letecké výrobě máme tradici.
2: Kunovický výrobce letounů Aircraft Industries slaví 90 let od svého založení. Největší český výrobce civilní letecké techniky chce zvýšit výrobu až na 18 letounů ročně. Získává nové zákazníky v Jižní Americe a pracuje na vývoji nového letounu, který by mohl přepravit až 35 pasažérů. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: O samozběru jahod blíže náš kolega Luboš Dvořák.
3: Ohnutá záda, ale radost z úlovku i rodinné edukace. To je samozběr jahod. Sezóna právě vrcholí. Jedna z nejvyhlášenějších farem je ve Vraňanech na Mělnicku podél Vltavy. Před téměř 30 let ji založili bratři Hančovi. V loni se sklidilo kolem 450 tun. Letos to bude po chladném, komplikovaném jaru zřejmě méně. Luboš Dvořák, Mělnicko.
0: Sport.
1: Teď fotbal. Je jasno. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, posloucháte odpolední vysílání Country Rádia s datem 17. června. Máme 10 minut po 15. hodině a u mikrofonu až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Tohle byly nové struny Patrika Koleje, za chviličku Vaby Daněk, Tomáš Klus, Highwaymeni, Jaroslav Samson Lenk, Nadia Urbánková nebo Honza Vyčítal. Kukátko bude dopravní a další dopravní informace pak budou v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia.

0: Rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia mám odborníka pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pražská síť hromadné dopravy se rozroste v nejbližších dnech o 3 trolejbusové linky, což je docela hodně. Které to jsou?
2: Tak už na jaře začala jezdit zkušebně trolejbusová linka z Anděla směrem na Jinonice a Malovinky. No a na konci června bude spuštěn provoz s cestujícími i na lince 51 a 53, což znamená linka z Hradčanské na Hanspalku a Bořislavku a linka z Karlova náměstí na stadion Strahov.
1: Jaké tam budou trolejbusy?
2: Bude tam mix trolejbusů, jelikož dopravní podnik vysoutěžil jak zakázku na turecké trolejbusy Bozankaya, tak zároveň má 4 trolejbusy SOR.
1: Mm-hmm. Chystá se ještě nějaké další prodlužování trolejbusové sítě, nebo už je to na nějakou dobu všechno?
2: Do budoucna se počítá s elektrifikací linky 191, což je linka, která jede z Anděla přes Strahov na letiště v Ruzyni. A tahle linka by vlastně už částečně využívala i tu infrastrukturu, která se vybudovala při elektrifikaci minulých linek.
1: Mm-hmm. Připomeňme ještě 2 linky, které už nějakou dobu jezdí. Které to jsou?
2: Je to právě linka 59, která jezdí z Veleslavína na Ruzyňské letiště, to je asi nejvytíženější trolejbusová linka v Česku. No a tou druhou je linka 58, která jezdí z Palmovky přes prosek Letňany do Čakovic.
1: Já poznamenám, že Praha má možná takovou raritu v České republice, že má všechny 3 druhy trolejbusů. Standardní, dvoučlánkové i trojčlánkové. Je to tak? Mají to ještě někde jinde? Já pokud vím, tak v Bratislavě.
2: Možná asi jenom tam, protože většinou, kde mají jinde dlouhé trolejbusy, tak zase nemají ty krátké.
1: Tak o nových trolejbusových tratích v Praze jsem si povídal s dopravním odborníkem Ondřejem Matějem Hrubešem. Já děkuji za tyhle informace a popřejme trolejbusům hodně štěstí.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.

skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodli.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nejprve dobrá zpráva z D1 ve směru z Brna do Prahy. Nehoda na 183. kilometru ve směru na Prahu už byla odstraněna. Kolona je ale stále ještě od 204. kilometru a kolony se tvoří v tomto důsledku i na dojezdu na D2 a D52 do Brna. Pražský okruh D0 od Černého mostu na Lanový most. Počítejte s kolonou na nájezdu od D11 je dopravní nehoda. Pražský okruh D0 ještě jednou počítejte s kolonami i o Ořecha, a to v obou směrech, delší od D5. D11 ve směru na Hradec Králové u Chlumce nad Cidlinou na 63. kilometru se pracuje na vozovce, kolona je asi na 4 hodiny. A ještě podobný směr, a to Kutnohorská silnice. V Mukařově je omezení, jezdí se kivadlově a jsou tam dlouhé kolony. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.

Tak tohle bylo Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, Kosmický Vander, za chviličku Paul Simon a Art Garfunkel, The Boxer, anebo Honza Nedvěd a František Nedvěd Kohout. Samá dueta. A dvojice vystoupení bude i v pátek v Ostravě v Děhylově. Nejenom to bude country fontána, ale také předtím v pátek, v předvečer fontány, vystoupí v Děhylově Poutníci a Tigrás. No a kdo má zakoupenou vstupenku na fontánu, tak když si zakoupí vstupenku na pátek na Poutníky a Tigrás v Ostravě v Děhylově, tak ji bude mít o 200 korun

vnější. No a když se podíváme, kdo bude potom vystupovat v sobotu v Ostravě, začíná se ve 13 hodin a budou tam Věra Martinová, Neres a Lucia, Spirituál kvartet, Tomáš Linka, Přímá linka, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní, Epidemie a Nové struny. Tohle všechno v Ostravě a tohle všechno v sobotu. No a o pátku už jsem hovořil. A teď už Paul Simon a Art Garfunkel.

0: No a jsme u konce další hodinky odpoledního vysílání Country Rádia. Teď je tu Tomáš Adamec s informací o počasí a pak se zpravodajstvím. A po 16. hodině začnou hrát a zpívat Valdemar Matuška, KTO a také Miroslav Paleček. Víc po té 16. Tomáši, nastup.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přeháňky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Krajští hygienici letos poprvé testovali kvalitu vody ve vybraných přírodních koupacích nádržích na Vysočině. Vzorky plánují odebírat celé léto. Výsledky prvního i všech dalších odběrů bude krajská hygienická stanice zveřejňovat už zítra. Buďte na sebe opatrní, protože Česko čeká v následujících dnech výrazná změna počasí. Začne se rychle oteplovat. Teploty se postupně vyšplhají až k tropické 35. O víkendu mohou vedra doprovodit také silné bouřky. Jak pokračuje akce Su Zlíňák, to zjistil kolega Savana.
2: Motivační kampaň zlínské radnice Už Su Zlíňák vstupuje do závěrečné fáze. Lidé, kteří se do konce roku 2025 přihlásili k trvalému pobytu ve Zlíně a splnili všechny podmínky programu, se nyní mohou požádat o vyplacení motivačního bonusu ve výši 10 000. Žádost je možné podat do konce července. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Jaké akce můžeme navštívit o víkendu, to nám poradí Luboš Dvořák.
3: Každé významné historické město připravuje své typické slavnosti. Jičín má Valdštejna, Český Krumlov pětilistou růži a Kutná Hora královské stříbření. Rytíři a ukázky středověkého života se nabídnou o nadcházejícím víkendu v parku pod Vlašským dvorem už ve 32. ročníku. Pořadatelé slibují několik novinek. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
0: Sport.
1: Teď ze světa fotbalu. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise Fotbalové asociace České republiky nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Připomenu, že etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera, také od Valdemara Matušky a Miroslava Palečka. Písnička Nesnaž se utéct, která právě dozněla, také soutěží ve folkových stupních, hlasuje se na webu. A co dál? Willie Nelson, Made in Texas, ale také Karel Zich, Pavel Bobek, Roman Horký, Copáci nebo Emmylou Harris a Earl Thomas Conley. To jsou interpreti, kteří budou hrát a zpívat v Kukátku. Opět jedna pozvánka pro ty, kteří plánují raději více dopředu a dopravní informace v půl. Pojďme na to, ještě jednou dobré odpoledne s Country Rádiem.

si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pilán, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím, ahoj.
1: Opět máš pozvánku pro posluchače, na kdy a na co, povídej.
2: Tak je to pozvánka do Písku, tedy do města Písek, divadlo pod Čarou, a v rámci letní akustické trasy se tady v pátek 26. června od 20 hodin představí jednak písničkářka a rozhlasová moderátorka Michaela van Erne, mimo jiné oceněná Zlatou českou dvanáctkou za píseň Scházíš mi, scházíš. A po ní by vystoupil se svým programem písničkář Pepa Pelán, který vás dost možná rozesměje, ale taky přivede třeba k zamyšlení.
1: Takže Písek ještě jednou, kdy a kde?
2: Je to tedy Písek, divadlo pod Čarou, letní trasa, letní akustická trasa, pátek 26. června, začínáme ve 20 hodin a moc se na vás těšíme.
1: Děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a hezké počasí. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byly Emmylou Harris a Earl Thomas Conley. We believe in happy endings. Věříme ve šťastné konce. Motoristé v kolonách asi ve šťastné konce věří také. Kolony jsou tentokrát na obvyklých místech okolo Brna, ale trošku delší. Od Vyškova na D1 začínají už na 212 kilometru. Na D2 na dojezdu do Brna začínají kolony na 12 kilometru. D1 potom ve směru na Prahu. U Velkého Beranova byla dopravní nehoda, už je odstraněná, kolona se rozjíždí a už nehledejte objízdné trasy. D4 u Mníšku pod Brdy ve směru na Strakonice je omezení a v omezení je porouchané auto. Kolona už se pěkně natahuje. No a ještě Kutnohorská, už jsme o tom hovořili, z Prahy do Mukařova, pojedete velmi dlouho, kolona je od Říčan, omezení je v Mukařově, jezdí se kyvadlově. Další doprava za hodinu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

to dál, už je to roků pár. Chlapa zabili, prej tam, co stával bar. Dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem

Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá tohle, byli Texmeni a Vráťa vyskočil dlouhý černý závoj, předtím Tonio Hracek. Teď podle zásady kolegy Petra Kocmana country je všechno, co se mi líbí, tak tu máme Beatles a Yesterday, ale také dojde řada ještě na Rangers nebo na Petru Černockou.

0: Tak to byly Denisa Klementová a Zdeněk Dřešťál a jejich novinka Paparazzi. Zhruba na hodinu poslední písnička od nás pro vás, protože po 17. hodině jsou písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny Tulák Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny pozvánka na bluegrassovou scénu od Rosti Čapka, také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time, v první polovině hodiny americké country hitparády Minulost i současnost a v druhé polovině legenda Kdo jiný než Johnny Cash. No a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec se svými odpoledními informacemi.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přeháňky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Pokud letíte na dovolenou a chcete si dát poslední cigaretu před nástupem do letadla, není to tak jednoduché. Od roku 2018 je totiž na letišti Václava Havla kouření povoleno pouze na vyhrazených místech. Kuřáckých zón navíc ještě ubyde. Omezení se vztahuje také na elektronické cigarety a další nikotinové alternativy. Jejich používání je uvnitř terminálu rovněž zakázáno. Podobná pravidla platí také na dalších velkých českých letištích, například v Brně nebo Ostravě. A obchodní řetězec Lidl chystá rozsáhlou vlnu modernizací, která povede k dočasnému uzavření hned několika poboček. Stavební úpravy jsou aktuálně naplánovány nebo už probíhají na 13 místech po celé republice. V Brně mají opět po roce odpočinkové zóny a míst ještě letos přibylo.
2: Hezký dobrý den. Na písečnou pláž do centra města? Proč ne? V centru jihomoravské metropole se po roční pauze znovu vrátily oblíbené relaxační zóny, tvořené plážovými lehátky. Lidé si mohou posedět, pohovět si, odpočinout v každodenním zhonu na náměstí Svobody a Zeleném trhu, ale také Dominikánském náměstí a dalších místech. Nejvíce míst k posezení najdou návštěvníci v horní části Zeleného trhu, kde se nachází bezmála 160 lehátek. Zde se konají také dvakrát týdně koncerty pod širým nebem, které jsou zdarma. 25. června zde například vystoupí od 18. hodiny kapela Papa Tres Muertos. Letos se také nově objeví 100 lehátek na Římském náměstí, kde se bude až do září promítat i letní kino. V případě příznivého počasí však může být provoz prodloužen. Kolem jdoucí mohou lehátka využívat každý den od 10. do 22. hodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď fotbal. Je jasno. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Písničky na přání na Country Radio.
4: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba 2 do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
4: Zahrajte prosím pro osadu Dohoda, která chystá potlach přes víkend od Copákou, má dáti dál, píše Charlie z Bratislavy.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dovolal jste se do písniček na přání, jaká to bude a pro koho?
1: Dobrý den, já tu dál od rádia, já jsem na zahradě. Poprosil bych o písničku Něco o lásce, mám dneska smutný výročí, tak tuhle měla manželka rád.
0: Dobře, tak Něco o lásce dáme, mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky děkuju, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Moc bych poprosila zahrát Pavla Bobka Dálniční hlídka jen tak všem pro dobrou náladu a pohodu, píše Renča.

jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Country Rádio zdraví Jirka ze Suchovršic. Poprosil bych zahrát Eagles Hotel California všem, kteří se těšíme na bezva víkend, grilovačky, koupačky a třeba také na opékání v podvečerních hodinách. Píše Jirka a my hrajeme.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dovolal jste se do písniček na přání, tak jaká to bude a pro koho?
1: Ježiši Maria, tak se mi to konečně povedlo. No, my s manželem teďkon sedíme na verandě na kafi a já bych si strašně moc přála tymián, horský tymián.
0: Tak ho zahrajeme za chviličku. Dobře, mějte se hezky.
1: Vy taky, děkuju moc.
0: Na shledanou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Před dopravou stihneme ještě jeden e-mail bez písničky, tak jsem vybral něco hezkého, doufám, že se to bude líbit. Ondrášku, přeji ti vše nejlepší k narozeninám, si úžasný a báječný, ať se ti vše daří, miluji tě, Monika.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dva problémy máme na D4 ve směru z Prahy u Cukráku. Je dopravní nehoda, počítejte s kolonou, zasahují tam hasiči. Potom ve směru z Prahy u Mníšku je zúžení a před ním se tvoří kolona zhruba na 15 minut. Silný provoz je i v Praze, Kbelská v obou směrech postává. Rovněž Patočková ve směru z centra a Karlovarská ve směru z centra. Na Pražském okruhu na D0 od letiště k D1 jsou dlouhé kolony u Ořecha. Kolony jsou pak tedy i na D5 se na dojezdu do Prahy od Rudné. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Písničky na přání na Country rádio.
1: No, jsem v druhé polovině písniček na přání, začneme hned dvojicí přání, něco mají společného, něco rozdílného. Zahrajte prosím mému vnoučkovi Mirečkovi písničku Kluk a strom za to, jak krásně odmaturoval a že se už dostal na vysokou školu a ví to. Mirečku, moc ti to přeji a přeji ti, aby si dál tak hezky studoval. Píše babička Lidka. A ta druhá, zahrajte Fredimu písničku Z bobří hráze Honzi vyčítala a Vabyho Rivoli za to, jak dlouho vydržel nechodit do hospody a že se na to zase těší. Tak to Freddy nepřežeň, skazuje osada Bílá koule.

vstali ruku v ruce v jedné zahradě. Strom a malý neposedný kluk. Strom znal všechna tajemství duše klukovské. A kluk každý lístek, každou větev

se dlouho, dlouho neviděli. Až jednou přišel kluk zpátky. Teď už jsem velký muž a potřebuji dům veliký jako hrad. Nemohu ti dát dům, řekl strom. Sám mám jenom zahradu. Ale z mých větví bys mohl postavit krásný srub. Můžeš si je vzít. Kluk ho poslechl a strom byl

Po čase se kluk přišel znovu poradit. Uteklo mi slunce a chtěl bych je dohonit. Potřebuji loďku, ale nevím, kde ji vzít. Nemám nic než holý kmen, řekl strom, ale z něho by byl pěkný člun. Na něm bys mohl plout až tam, kde spí tvé slunce. Můžeš si ho porazit. Kluk ho poslechl

uplynul téměř celý lidský věk. Strom i kluk zestárli. A přesto, když se kluk vrátil zpátky, bylo všechno téměř stejné jako dřív. Už ti nemohu pomoci, řekl strom, ačkoliv věř mi, byl bych strašně rád. Ale jak vidíš, zůstal ze mne jenom starý pařez. Už ti opravdu nemám co dát. Nepotřebuji mnoho, zašeptal chlapec. Jen tiché místo k odpočinku, teď, když jsem u cíle. Dobrá, pravil strom, můj pařez je stále ještě pevný. Pojď, chlapče,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Holka, teď už přestaneš civět.

štětináč, nejsem vůbec žádnej Mirek Dušín. Jak zachraňovat babičky na přechodu, tuláka na velikonočním pochodu, to jsou věci, které jenom tuším. Celý dny mi husí kůži nahání, že mě rychlonožka zase dohání, naší páky boudu postavit musím. Tenhle seriál by nebyl k ničemu, kdyby neměl pořádního ničemu, ještě šípy podrazit, teda zkusím. Jestli pak sbírej míčky ve dvorcích a on to je volí vonta na dvorcích, zašera se na druhou stranu, bojím. Já musím dělat celý život neplechu a miluju svobodu, v tom se nepletu, já za svou pravdou každý

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno. Přehánky jen místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty 20 až 25, na Moravě 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty 25 až 29, ojediněle 31 stupňů.
2: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
3: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
2: Jak to?
4: To si děláš srandu.
3: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
5: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčí.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
11: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura@venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
12: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
13: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
14: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná.
15: Tak nechte mě plout.
0: Country Radio. Rádio, u kterého si odpočinete.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou 514 200 osob. Meziročně jich bylo o 30 900 víc, tedy o 6%. Proti roku 2018 počet vzrostl o 126 300 osob, takže o třetinu. Do začátku letních prázdnin zbývají zhruba 2 týdny. Uzavírky ulic čekají řidiče nejen v krajském Liberci, ale i na mnoha dalších místech. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje letos utratí 594 milionů korun za opravy mostů a silnic. I letos budou potřeba silné nervy. Zastupitelé Karlovarského kraje tento týden schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které patří Karlovarskému kraji, by podle záměru měla nově využívat armáda České republiky. Ministři dostali úkol, připraví k 30. červnu hodnocení naplňování vládního programu. Slíbil to Andrej Babiš, ve funkci jsou už půl roku. V Olomouckém kraji je letos minimum komárů. Podle odborníků, kteří stavy tohoto hmyzu dlouhodobě sledují, je jich v regionu nejméně za poslední roky. To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance, dívko, Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům přeji dobrý den. Dnes zavítáme do Jezernice v okrese Přerov v Olomouckém kraji, kde se podíváme na známý železniční viadukt. Železniční tratě často protínají členitý terén, většinou leží stranou od ostatních komunikací, takže ani nejsou pořádně vidět. Poněkud jiná je situace u jednoho z nejdelších historických železničních viaduktů v České republice, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na bývalé severní dráze císaře Ferdinanda. Ten totiž vede souběžně se silnicí. Viadukt tvoří součást někdejší železniční tepny, která spojovala Vídeň s Haličí. Její první úsek byl dán do provozu v roce 1837. Kvůli finančním potížím se však jezernický viadukt dokončil až o několik let později. Do provozu byl uveden v roce 1847 při otevření tratě z Lipníku do Bohumína. Sestává se z celkem 35 větších oblouků o světlosti 7,5 metru a 7 menších půlkruhových oblouků o světlosti 5,5 metru. Tloušťka klemby je 63 cm. Opěry jsou prodlouženy rovnoběžnými křídly. V podstatě ale jde o mosty dva. Starší, cihlový, který byl později zdvojen mostem kamenným. Ten byl postaven v roce 1873 při stavbě druhé koleje. Kamenný most je téměř kopií toho cihlového. Na čelní stěně kamenného viaduktu se dochovala pamětní deska z roku 1873. Viadukt přemostuje potok Jezernice, tekoucí do blízké Bečvy i místní komunikaci. Celková délka viaduktu je přes 426 metrů, jeho šířka je skoro 9 metrů a výška přesahuje 10 metrů. Zajímavostí je, že až do roku 2002 se tam jezdilo po levé koleji. Šlo o jeden z posledních pozůstatků provozních zvyklostí někdejší severní dráhy císaře Ferdinanda. Teprve po modernizaci koridoru byl provoz převeden na dnes běžný pravostranný. Bujná vegetace kolem potoka brání fotografování mostu jako celku, proto je lepší snímky pořizovat v zimě. V rámci modernizace úseku tratě Přerov-Hranice byly v letech 1999 až 2001 oba viadukty u Jezernice rekonstruovány nákladem zhruba 230 milionů korun. Více informací o železničním viaduktu u Jezernice hledejte například na webu libri.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

schody do všech poschodí mívá před sebou. Sní a věří věst, co zneznám, tak jako ti před námi.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, u čaje o šase. Dneska mám pro vás další letní inspiraci. Smetanový koláč, smetanový s borůvkami. Co budeme potřebovat na korpus? 500 gramů listového těsta, 400 ml smetany, 33%, 200 ml mléka, 5 žloutků, 120 gramů cukru, 25 gramů vanilkového cukru, 40 gramů hladké mouky a 2 lžičky kůry z dobrého biocitronu. A na tu náplň, na výplně 100 gramů borůvek. Pokud nemáte rádi borůvky, můžete je nahradit i jiným ovocem. A pro pečení použijte formu asi tak o průměru 28 cm a výšky 4 cm. Těsto vyválíme kolmo na to listování, na kruh o průměru tak 30 cm a tloušťce tak 3 až 5 ml. Těstem vyložíme formu, přitlačíme okrajům a přebytečné konce odřízneme. Necháme si to schladit v lednici, pokud si nepřipravíme náplň. V hrnci ohřejeme smetanu s mlékem, asi tak na 80 stupňů Celsia. Než se nám to mléko ohřeje, v míse si promícháme mouku s cukrem. Za stálého míchání šlácí metlou postupně zapracujeme směs mouky s cukrem do mléka se smetanou. Chvilku nad plamenem prohříváme, pak hned odstavíme z plamene a necháme směs 5 minut vychladnout, asi tak na 60 stupňů Celsia. A pak do toho postupně zašleháme žloutky, ale musíte míchat rychle, aby se vám nesrazily. Do formy vložené těstem nasypeme borůvky, můžeme použít klidně i mražené, směs zalijeme tím žloutkovým krémem, asi centimetr pod okraj. Pečeme v troubě předehřáté na 250 stupňů Celsia tak 15-20 minut, dokud se nám na povrchu nezačnou dělat takové malé hnědé puchýřky. Necháme vychladnout a podáváme. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jaké máme nepřetržité celodenní železniční výluky? Frýdlant nad Ostravicí Ostravice, Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Dolní Poustev nad Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu! Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Danny.
5: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Posloucháte Čaj o 6. Country rádio.
7: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju staru, zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory, tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
2: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek.
3: Marko Čermáka jistě není potřeba dlouze představovat. Stačí jen říct, že spoluzakládal legendární kapelu Greenhorns, založil kapelu White Stars a kromě toho byl dlouhá léta kreslířem legendárních Rychlých šípů.
2: My si dnes představíme jeho kapelu Paběrky, která vychází z kořenů country and western a bluegrassu u nás. Jejichž rozšíření bylo neodmyslitelně spjato s oblibou trampingu.
3: Paběrky dal Marko Čermák dohromady před 40 lety a jejich styl bychom mohli označit jako trampgrass, neboli písně pro trampy v country a bluegrassovém stylu.

0: Repertoár kapely Pabierky vychází zejména z lidových písní Ameriky, Kanady, ale i Austrálie. V nichž je skryta romantika dalekých krajů a historie osidlování těchto zemí.
1: Obě písničky, které dnes od Pabierek uslyšíte, jsou převzaté americké originály s českými texty Marka Čermáka. Další si můžete poslechnout na 5 deskách, které vyšly v 90. letech. Kapelu ale nejvíc potěší, když si někdo jejich písničky zaspívá třeba u ohně.
0: S dalšími bluegrassovými tipy se zase za týden přihlásí Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jak snížit spotřebu auta a ušetřit za palivo? Ceny pohonných hmot se drží vysoko, proto se vyplatí držet se následujících zásad. Spotřebu auta výrazně ovlivňuje způsob jízdy. Časté prudké zrychlování a následné zpomalování znamená, že motor opakovaně spotřebovává energii na změnu rychlosti, kterou zase ztrácíte při brždění. Úspornější jízda ale neznamená jezdit pomalu za každou cenu. Jde spíš o to sledovat situaci před sebou, včas reagovat na semafory, kolony nebo změny provozu a vyhnout se zbytečným a prudkým manévrům. Velký rozdíl může udělat i práce s rychlostí mimo město. Udržování stabilního tempa

0: kontrolovat například stav filtrů a motorového oleje. Vůz, který nefunguje optimálně, potřebuje pro stejný výkon více paliva. Zanedbaná údržba tedy vede k vyšší spotřebě. Pozor ale, i plný zavazadelník zbytečných věcí rovněž úspoře paliva moc nepřispívá. Ještě větší vliv pak mají prvky měnící proudění vzduchu kolem vozu. Střešní nosiče, boxy nebo některé další doplňky zvyšují aerodynamický odpor a tím tedy i spotřebu. Takže příště, než vyrazíte na cestu, tak si na těchto pár zásad vzpomeňte. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dostali jsme se do druhé poloviny června a také tentokrát vám nabízíme povídání o koních, takže hezký podvečer vám přeje Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: Bára nás dnes pozve do oblasti Kavkazu. Když se řekne Azerbajdžán, tak si možná lidi hned nepředstaví koně, ale přitom právě odtud pochází jedno velmi staré a zajímavé plemeno, takže o jakého koně jde?
2: Dnes si představíme karabašského koně, jedno z nejstarších plemen Kavkazu. Pochází z oblasti Karabach, horského regionu mezi Evropou a Asií. Po staletí byl ceněný pro svou vytrvalost, rychlost a schopnost pohybovat se v náročném horském terénu.
1: Tak nám popiš, jak vypadá, čím je na první pohled typický.
2: Jde o elegantního, středně velkého koně s lehčí, ale pevnou stavbou těla. Má jemnější hlavu, dobře osvalený krk a živý výraz. Zajímavostí je, že mnoho jedinců má zlatavý nebo měděný lesk srsti, který je pro toto plemeno velmi charakteristický.
1: To vypadá krásně, takhle jak to říkáš.
2: Jako ze zlata.
1: Jako ze zlata, krásný koník ve sluníčku, na sluníčku. Jaká je jeho povaha?
2: Karabašský kůň bývá popisován jako inteligentní, energický a velmi oddaný svému člověku. Má dostatek temperamentu, ale zároveň dobře spolupracuje a je ochotný pracovat.
1: Krásný a ještě dobrák, to jsou věci. Jaký má využití?
2: Dnes se využívá především pro rekreační ježdění, tradiční jezdecké akce a chov. V Azerbajdžánu je považován za národní symbol a významnou součást kulturního dědictví.
1: Takže to je další důkaz toho, že i méně známé oblasti světa mohou ukrývat opravdu výjimečná plemena.
2: Přesně tak, karabašský kůň možná není tak známý jako Arab nebo anglický plnokrevník, ale jeho historie a jedinečné vlastnosti z něj dělají opravdu fascinující plemeno.
1: Takže já ti děkuji opět za představení tohoto koně, no a jako tradičně podíváme se na to, co nám napsali naši posluchači. Napsala Klára a ptá se, můžu se zeptat, co znamená pojem, jsem myslel remoska, remonta.
2: Remonta je termín, kterým označujeme mladého koně v základním výcviku. Vesměs se toto označení používá pro první rok práce s koněm, kdy se mladý kuň učí základy práce s člověkem.
1: Tak pojďme dál, kam můžeme vyrazit za koňmi?
2: Tento víkend bych vás ráda 20. a 21. června pozvala k nám do Přehvozdí na léto s minikoňmi. Těšit se můžete na mazlení s minikoňmi, aktivity pro děti, hledání pokladu i na nové psí hřiště. Více informací najdete na www.minikonje.cz.
1: Děkujeme za pozvánku i dnes. My se s vámi loučíme, milí posluchači. U mikrofonu Country Rádia byl Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Odkud máš ten parádní kurník?
1: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma a oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
0: Jak to? To si děláš srandu.
1: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
2: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Nebude to nikdo jiný než Johnny Cash. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka Jason Aldean Don't Tell On Me. A je tu místo čtvrté, novinka z minulého týdne, Josh Ross, Hate How You Look.

Doznělo místo třetí, stejně jako minule, je na něm Really Green a nahrávka s názvem Change My Mind. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhé místo je beze změny Ella Langley, Be Her. A pak zazní vítěz tohoto týdne. Až ze čtvrtého na první poskočil Jordan Davis, Turn This Track Around. Vítěz minulého týdne Tucker Wetmore skončil šestý.

To bylo aktuální první místo americké country hitparády. A kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1970 byl song A Week in a Country Jail v podání Toma T. Halla. Úspěch slavil i Charlie Pride s dotazem, zda někdo jede do San Antonia. A třetí hit roku 1970 se jmenuje Hello Darlin a natočil jej Conway Twitty.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Johnny Cash. Narodil se 26. února 1932 v Kingslandu ve státě Arkansas. Životopis jeho raného mládí je tradiční, chudá, rodinná farma, náboženský život, vojenská služba. Pokonal v Německu v roce 1954. Po vojně se oženil, usídlil v Memphisu a zkoušel školu pro rozhlasové hlasatele. Nedostatek finančních prostředků jej donutil stát se podomním obchodníkem, to ale netrvalo dlouho. V roce 1955 vydal svou první desku u legendární firmy Sun, u které začínala řada pozdějších slavných interpretů. Majiteli firmy se ale představil ve skupině Tennessee Two. Na desce byly písně Hey Porter a Cry, Cry, Cry a prodalo se jí více jak 100 000 kusů. Pak už nic nestálo v jeho cestě ke slávě. V 60. letech jeho hvězda skutečně nepřetržitě stoupala. Úspěšná byla zejména alba Ring of Fire anebo I Walk the Line.

Vrcholem kariéry Johnnyho Cashe byl bezesporu rok 1969, kdy se jeho vězeňská alba Živé záznamy koncertů z Folsomské věznice a z věznice v San Quentinu prodávala v počtu 250 000 kusů měsíčně, což nedokázal nikdy ani Elvis Presley, nebo tehdy také na vrcholu stojící Beatles. Jedna z jeho kytar byla vystavena jako americký symbol na výstavě Expo 1967 v Montrealu. Měl i neúspěchy. Vystoupení v Carnegie Hall se moc nepovedlo a televizní show dlouho nevydržela. Po překonání určité krize na počátku let 70. se mu povedlo navázat na úspěchy 60. let další sérií písní, populárních stejně jako ty z prvního období.

0: Oproti jiným zpěvákům činnost Johnnyho Cashe nepolevila ani v 70. či 80. letech, kdy řada interpretů populární v letech 50. a 60. odcházela do uměleckého důchodu. Johnny Cash nadále nejen aktivně nahrával a vydával alba, ale byl i určující postavou v countryovém hudebním světě. Ještě v druhé polovině 90. let vydal trojici alb, ve kterých potvrdil svůj mimožánrový přesah. A deska The Man Comes Around z roku 2002 jeho více jak 50-letou hudební kariéru sice uzavírá, trochu také ukazuje, jak dlouho již zpěvák v době jeho natáčení zpívá, ale Cash se na ní přesto představuje v plné umělecké síle, a to i když jeho zdravotní problémy už nabývaly na intenzitě. Od roku 1998 nejezdil na koncertní turné, měli jsme tedy štěstí, že jsme ji v Praze viděli v roce 1997 a předtím v roce 1978.
1: Up in the morning,

muzice ale nechyboval, i když také hledal. Velmi dbal na to, aby příběhy, které zpíval, byly pravdivé. Až tak pravdivé, že oblíbeným omylem se stalo tvrzení, že Folsom Prison Blues je založena na vlastním zážitku. Navzdory tomu, že v posledních letech měl i zdravotní problémy, v hudbě hluchá místa neměl. Natáčel až do posledních chvil alba komerčně úspěšná, čerpající z rozmanitých žánrů a přitom pevně usazená v country. Jeho hudební úspěchy reprezentuje 11 cen Grammy, tu poslední dostal v roce 2001. A skutečnost, že pouze on a Elvis Presley jsou jak v countryové, tak i v rock'n'rollové síni slávy.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Loděnice Děhylov připravila v předvečer ostravské country fontány dvojkoncert. Zveme nejen ty, co se v areálu ubytují, ale všechny ostatní nedočkavce a příznivce skvělého bluegrassu v podobě dvou vynikajících bluegrassových kapel Poutníků a Tigráše. Poutníky a Tigráš uslyšíte v pátek 19. června od 20 hodin. Máme pro vás pozvánku na vystoupení Pepy Pilaře. Vidět ho můžete v pondělí 22. června od 20 hodin v restauraci U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zlaté šedesátky se chystají v pátek 26. června od 18 hodin do pivnice na Prašivce v Ovenecké ulici v Praze. Čeká vás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. V pátek 26. a v sobotu 27. června zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí Zámeckého parku v Oslavanech. Takové bude hříšné folkové léto. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlo Festu. Vystoupí kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven bude i doprovodný program, takže tam byste rozhodně neměli chybět. Sraz je v sobotu 27. června ve 14 hodin. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.

0: Rangers a krajina oblých kopců zpívali a tak hledíme tu tiši na sebe. My na sebe nehledíme, my posloucháme Country Radio, kde začalo středeční večerní vysílání, kterým vás dneska opět výjimečně bude provázet Vítek. Petr Kocman vás srdečně pozdravuje, ale má nějaké povinnosti, tak jsem si dovolil za ní zaskočit. No a obyčejně v této hodině probíhá pořad, který se jmenuje Country je vše, co se mi líbí. Mně se líbí úplně všechno a mně se hlavně líbí to, když vy mě zavoláte a řeknete mi, co se vám líbí. To znamená, vytočíte telefonní číslo 210 323 333, řeknete, jakou písničku chcete zahrát a proč, a já vám ji samozřejmě rád pustím. No a první volbu mám jako obvykle já, takže jdeme na to. Já jsem vybral kapelu Rekonvalescence, tam hraje i náš kolega Bezi Junior, a vybral jsem písničku Johnny 78. Ten důvod je úplně jednoduchý. Před chvilinkou skončil tam Country Time Miloše Kellera, kde to bylo o legendě Johnu Cashovi. Tato písnička je o tom taky. V roce 78 se tam zpívá, že dal u Havlíčků 5 piv, tak já si myslím, že to je hospoda u Havlíčků, která už není, ale byla ve Strašnicí kousek od gymnázia Voděracká, kam si myslím, že pan Halada chodil a kam jsem chodil taky já, takže mi to připomíná mládí. Tak jdeme na to, vy mě telefonujte a já vám pustím Johnnyho 78 od Rekonvalescence. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě tak hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: Zpíval Johnny Cash.
1: Tak to byla rekonvalescence ode mě a já už mám na telefonu Milana z Kolína. Milane, ahoj, slyšíme se?
2: Ahoj, uslyšíme se velice dobře.
1: Tak prosím tě, první čím začnem, co chceš zahrát?
2: Co chci zahrát? Já bych si přál, vzhledem k tomu, že budou ty vedra a tak dále, že jsem horský typ a Šumavu miluju, tak bych si dal šumavskou zkratku od Vojta Kyďáka Tomáška.
1: A to vlastně byl ten důvod, jako proč to chceš zahrát, že jsi horský typ, máš rád Šumavu a bude horko, tak na... No tak to je krásný, to je dobrá volba. Hele, co děláš takhle večer? Máš pivo, sedíš na terase nebo někde venku?
2: Ne, sedím pod pergolou, mám nalitou dvojku červenýho a poslouchám country radio a hraju hry na tabletu.
1: No ty hry na tabletu ti neschvaluju, ale to sezení, koukání do přírody, pití červenýho, poslouchání country radia, tomu se říká pohodička.
2: No jasně, ale koukání do přírody, já tu zahrádku znám na spomínky, když jsem ji teď celou zalil a tak dále, jo, tak kam bych koukal.
1: No tak dobře, no. Tak prosím tě, teďka přeruš hraní, pouštím ti Vojtu Kyďáka Tomáška, šumavskou zkratku a pořádně poslouchej, když jsi neměl ještě jednu dvojku, jo?
2: Jasně, děkuju. Zdravím celé country radio a široký okruh posluchačů country radia. Děkuju, dobrou noc.
1: Ahoj, čau.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla šumavská zkratka pro Milana z Kolína a já už mám na telefonu Věrku Tramvajku. Ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se, přeju krásný večer všem a tobě příjemný vysílání s náma.
0: Já jsem se na vás těšil. Co si zahrajem?
1: No, já bych ráda Děti Stereo.
0: A proč?
1: A teď si nejsem jistá, jestli to zpívá KTO nebo kdo, ale to už je úplně jedno.
0: Valdemar Matuška tady se na mě kouká z toho.
1: Jo, jasně.
0: No a proč?
1: Protože mi připomíná mý mládí a dětství ve škole a já do školy chodila strašně moc ráda. A tak vždycky jsem byla otrávená, když jsme měli 2 měsíce prázdně, tak už jsem chtěla zase po týdnu do školy.
0: To si anomálie teda, my takový, to, co jsme byli za školáci a to, tak jsme byli rádi vždycky, když byly prázdniny a do školy jsme se netěšili, ale zase byly to hezký léta, to je pravda. Co děláš dneska večer, Věru?
1: No já za školu nebyla ani jednou a když jsem chodila na ekonomku, nemocná.
0: Mhm. Halo, slyšíme se, ono to nějak...
1: Ano, slyšíme se.
0: Slyšíme se, co pak děláš, teďka se ptám.
1: Já
0: no.
1: Mám zálibu v takzvaný diamantový mozaice.
0: Mm-hmm, takže to děláš mozaiku.
1: To se na takový lepící podložce skládá ten obrázek, který je tam udělaný. Mm-hmm. A ty kamínky jsou zhruba 2,5 mm v průměru.
0: Ježišmarja.
1: Takže na obrázku 30x40 cm jich je přes 12 tisíc.
0: No tak to je hezký, to já bych se vzteknul.
1: Ale hrozně mě to baví.
0: Tak si pěkně skládej a já ti pouštím Valdemara Matušku, Děti z Pera, jako vzpomínku.
1: Děkuju,
0: na tvoje mládí.
1: Děkuju, už se na to těším a přeju všem moc hezký poslech.
0: Měj se, ahoj papa, hezký večer.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, to znamená, zavoláte na 210 323 333, řeknete, jakou máme zahrát a hlavně proč, a já vám ji zahraju. Takhle přesně to udělala Iva z Arbesáku. Ivo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
2: Dobrý večer, přeju všem krásný večer, krásné poslouchání a přeju si orchestrálku v předřeku snů od KTO, pro všechna ouška u rádia.
1: No a proč tuhle tu písničku?
2: Miluju orchestrálky.
1: Mm-hmm.
2: A málo se hrajou. Víceméně je to výplň, když je třeba úterý v tandemu a dochází hodina, tak se tam nacpe orchestrálka jako vložka.
1: To tak bývá, no. No tak to je podle mě pádnej důvod a ta kavotka Teo Most přes řeku snů je hezký, takže si myslím, že si zaslouží, aby jsme si to zahráli takhle.
2: Já jsem navrhovala, teď už nevím, s kým se zbezím, jednou jsme jeli spolu v tramvaji, tak jsem mu říkala, jestli by nešlo zařídit víkend orchestrálek.
1: No a nebo třeba jenom hodinu za týden jednu takovou, že by se tam střídali. To není úplně špatný nápad, vidíš to, tak to bez zimu řekneme.
2: No to už je několik let, říkám, jela jsem se bez zim.
1: Hele, no, ale my máme sklerozu jak čepici, rozumíš? Jiní lidi pijou, aby zapomněli a my to tady máme úplně zadarmo, tak asi možná na to bez zim zapomněli. Já mu to připomenu, jo?
2: Nezapomněl, on řekl tenkrát rovnou, že to nejde.
1: Aha, no tak vidíš to.
2: Z jakého důvodu, nevím, ono už je to takový. Možná 7-8 let,
1: no,
2: možná ještě víc.
1: Dobře. Tak i vy, hezký večer a pouštím ti KTO Most přes řeku snů. Jo?
2: A mějte se tam hezky.
1: Děkuju, ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí. A teď nám řekne Jarda, co se mu líbí. Jardo, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj, jsem Vítku. No mně se líbí, od Míši Pávový Jednou tě najdu.
0: No, tak to tam dám, protože ale jsem, proč?
1: No, protože jsem zrovna před chvilkou něco hledal na záku a jsem to nemohl najít, až jsem to našel.
0: Tak to je ten pádnej důvod samozřejmě, to je pravda, no, to je pravda. Já si to teda taky zpívám vždycky, když hledám klíče nebo mobil, nebo třeba šroubovák v garáži, tak jako se mi vždycky tohle ta písnička vybaví. Ona sice úplně o tom není, ale je hezká,
1: no,
0: takže to je dobrý.
1: No, je hezká, no, tak potřebuji zkoušet nový pán vezej, tak jsem to nějaký mastičko najít.
0: A co děláš teďka večer, takhle řekni posluchačům a mě.
1: Teďkon poslouchám Country Radio, u toho sedím u počítače, prohlížím si tady San Francisco a hledám nějaký vhodný hotel na...
0: Jo, pán se rozhodl, že nás naštve nás posluchače, který tam nepojedou, že jo, v dohledný době. No tak dobře, no. Ne, dělám si legraci. Ne, tak to je hezký, to máš hezký starosti.
1: Se mnou, ale já chrápu.
0: Já mám přísnou manželku, ona mě nepustí.
1: Jo, jasně.
0: Takže jako...
1: Vy jste udělala pánská jízda.
0: Ne, my to máme doma tak, že moje žena si dělá, co chce, jo, a já dělám, co chce ona, a je úplný klid.
1: To je nejlepší,
0: jo? No, to je zaručený systém.
1: Určitě. Jo.
0: Tak Jarošku, pěkně si to prohlížej, pěkně poslouchej, pouštím ti Michálu Pávovou, Jednou tě najdu. Hezký večer ti přeju, měj se, ahoj.
1: Mám taky, tobě taky, Vítku, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Na Country Rádiu dohrála, dospívala Michaela Pávová, Jednou tě najdu, to si objednal Jarda z Komořan, protože něco hledal v mrazáku, tak aby se mu dobře hledalo. A já už mám na telefonu paní Kateřinu. Paní Kateřino, dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, paní Kateřina?
1: Halo, ano,
0: slyšíme se, halo, dobrý večer, paní Kateřino?
1: Ano, dobrý večer.
0: Tak, co si zahrajeme, mi řekněte?
1: Poprosila bych zahrát divoký horský tymián.
0: Žalma na spol, tak. A proč ano. Si tu písničku dáme?
1: Protože venku sedíme po dlouhé době pod pergolou a je venku krásně, tak jsme si říkali, že tuhle písničku bychom si s tátou rádi pustili.
0: No tak to je důvod jako fík, tak proto vám ji pustím. A ještě mi řekněte, jak dlouho posloucháte Country Radio?
1: Už pár let.
0: Už pár let, takže jste taková jako klasická posluchačka.
1: Jo, jo, rodiče už to měli dlouho puštěné, tak po večerech posloucháme.
0: Tak hlavně do Country Radia člověk musí dozrát a dorůst, že je to tak?
1: Právě.
0: Tak jo, tak já vám přeju, ať se vám na té terase s tatínkem a s ostatníma dobře sedí. Co pijete dobrýho?
1: Pivko pijeme.
0: Pivko, no to je dobrý. A máte k tomu něco zakousnutí?
1: Jo, máme různé bramburky a oříšky. Takže
0: prasárničky k tomu, no to je hezký, to musí být takhle. Tak si to krásně užívejte, krásný večer, příjemnou zábavu a já vám samozřejmě pouštím Žalma na spol, divokej horský tymián, jenom pro vás právě teď. Hezký večer.
1: Vám taky, hezký večer. Na shledanou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Žalaman a spol, divoký horský tymián, to bylo pro paní Kateřinu jejího tatínka, aby měli pohodu na terase, když pijou pivo, jedí brambůrky a oříšky. A já už mám teďka na telefonu Vítka. Vítku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si Řekni hvězda.
0: Od Blanketu.
1: Blanket,
0: dobře. A proč tuhle tu?
1: Proč? Pro moji manželku.
0: No, to není úplně důvod. No, jako můžeme jí zahrát, že manželka...
1: Protože
0: no, my nehrajem.
1: Jsem dlouho neslyšel.
0: Jo, takhle. Tak jsme tu písničku dlouho nehráli a manželka jí má ráda, tak proto jí hrajeme, jo? No, tak dobře.
1: Ano.
0: A manželka je někde kolem tebe?
1: Jo.
0: U rádia, dobře. A co děláte takhle večer s manželkou?
1: No, teďka po večeři nic, ale možná se půjdeme ještě projít.
0: Mm-hmm. A co bylo dobrý k večeři?
1: Špíry.
0: Tomu rozumím. To se teda neodbýváte. No, tomu rozumím. To bych taky mohl. A co máš plánu na zítra?
1: No,
0: teď jsem tě dostal, že jo? Teď jsem tě dostal teda. To je dobře. To je dobře. Člověk se nemá stresovat něčím, co nechce, že jo? Tak když nevíš, tak je to úplně ideální, protože se ráno probudíš, zjistíš, že máš náladu jít na pivo, tak půjdeš na pivo, zjistíš, že máš náladu si číst knížku, budeš si číst knížku. To je krásný. Takhle to má být. Takhle to má být. Tak to ti závidím, ale užívej si to, jo? Tak prosím tě, Vítku, pozdravuj paní, pouštím Blanket se tím hvězdám a užijte si hezký večer nebo procházku taky, jo? Ahoj.
1: Díky. Zatím ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: To byla na Country Radio kapela Blanket a písničku si přál můj jmenovec Vítek, protože jí má ráda manželka. Vítku, když jsem slyšel ten text, vůbec se nedivím, tak to je. No a já už mám na telefonu Olina. Ahoj Olina, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i tebe.
0: Jak dlouho sem voláš do Country Radio, mi řekni, děkuju. Jak dlouho sem voláš do Country Radio? Já jsem viděl, ty jsi volal snad 100krát.
1: Já volám pořád, snad už dlouhý roky, snad už
0: No, ale dneska teda si se snažil, ale nikdy to nešlo odchytit.
1: No, nešlo, to nevadí.
0: Stejně to má Lída z Berouna, ta taky volá, chce určitě zahrát nějakou hezkou písničku a taky na ní nemám štěstí, vždycky to vypadne, než to vemu. Co si chceš než zahrát?
1: Nějakou westernovou, countryovou, šéfe pozdní svátky kokením, protože to je pro...
0: To jsou fešáci, no.
1: Protože pro westernový klub v Sudole nad Odrou...
0: No, my nehrajeme pro nikoho, my hrajeme proč?
1: Protože pořádají 15. ročník country festival amatérských skupin.
0: Jo, a tuhle tu písničku tam aspoň někdo hraje třeba?
1: Určitě bude.
0: Jo.
1: Tam se hraje od pátku do neděle do rána, takže 100%.
0: No tak jo, tak prosím tě. Ty jsi někde na cestě, že jo?
1: Teď jedu za jedným kamarádem včelařem, máme nějakou diskuzi na dálku, tak jedu na blízko.
0: Jo, takhle. Tak to bude medovinka určitě, že jo?
1: No tak já mám auto, ale určitě si dám potom, až přijedu domů.
0: No, tak to ti závidím. Tak prosím tě, za volantem opatrně, s kamarádem to vyřiďte a užij si hezký večer, jo? Měj se,
1: já
0: ahoj.
1: Já moc děkuju za všechny, opatruj se, tak ahoj, dobrou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to bylo pro Olina, šéfe, a já už mám na telefonu Lídu z Berouna. Lído, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj a dobrý večer všem.
0: Tak, co si dáme za písničku?
1: Jmenuje se to Sedlo z bodláků nebo z bodláčí.
0: Sedlo to... z bodláků, no? KTO?
1: No, KTO.
0: No, tak to jsem našel, je to tam. A proč?
1: A teď proč, protože jsem to málo kdy slyšela, nebo málo se to možná hraje. Třeba to taky někoho potěší.
0: To potěší úplně všechny, si myslím. No, KTO vždycky, jako tím se nedá určitě nic kazit vůbec.
1: To je klasika.
0: No. No. Tak. Co děláš dneska večer? Co máš rozečtenýho?
1: Teď nečtu zrovna nic, náhodou sedím na balkóně a dívám se ven a lítají tady jiřičky a teď večer už lítají hlavně rorýsy.
0: Mm-hmm.
1: A možná, že v 10 večer bude zpívat slavík.
0: Proč jako?
1: Protože tady uprostřed Berouna zpívají slavíci.
0: V 10 večer, jo?
1: No kolem 10, když se setmí.
0: A nejsou to náhodou nějaký vítězové českého slavíka, který...
1: Ne,
0: po...
1: ne, ne.
0: Ne, to jsou ne, opravdu jako ptáčci, slavíci.
1: Opravdu je tady jeden blíž a druhý je někde asi u Městské hory.
0: Hmm, a jak se to dá vysvětlit, že zpívají takhle jako v noci? To nepátrala si
1: no,
0: potom?
1: No, to já nevím, slavíci vždycky zpívají v noci, jestli zpívají i přes den, to nevím. Já jsem nevěděla ani, jestli jsou to doopravdy oni, tak jsem si to ověřila u
0: Bratr Google.
1: Člověka naprosto povolaného, u ornitologa Františka Pojera.
0: Tak já bych se vsadil, že slavíci, já bych se vsadil, že slavíci zpívají jenom přes den a teďka teda vím, že slavíci zpívají jenom v noci, no?
1: No v noci, já nevím, jestli i přes den, ale v noci určitě a vždycky v literatuře nějaké krásné, bylo jak po večerech tlukou slavíci, dokonce tlukou.
0: Vidíš to, tak my vlastně, krom toho, že si pouštíme hezký písničky, tak se takhle i vzděláváme, že jo?
1: No, vlastně já jsem si myslela, že ten slavík je vzácnější, ale on prý tady někde je i kolem Berounky, jako směrem na Srbsko.
0: Aha.
1: Na té cyklostezce, tam prý taky jsou slyšet, no tak tam po večerech teda nepůjdu asi za tmy, ale...
0: No, ale hezký je, že to slyšíš na balkoně. Tak Lidu, hezký večer, poslouchej pořádně, protože já ti teďka pouštím KTO, Sedlo z bodláků. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, kde nám končí hodinka. Country je vše, co se vám líbí, když si zavoláte, řeknete, jakou máme zahrát a hlavně proč, a já vám ji s radostí zahraju. A tím posledním, kdo se dneska dovolal, je, kdo pak se nám dovolal. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, tady Páter Koláček.
0: Ahoj, ahoj. Tak jako Páter, že Páter, jakože církevní hodnost?
1: Jakože ano.
0: No to je hezký.
1: Jenom tak mi blesklo v paměť tu píseň, kterou teďko jsem slyšel, tak já znám od Fešáku.
0: Mm-hmm.
1: A když začínali tenkrát, myslím si, že jste s ní příliš neproslavili, ale to je jedno. Nicméně já bych
0: poprosil... A tohle verze, poprosil... co chtěla Lída z Berouna, si myslím, že je hodně hezká, ne? Že to bylo dobrý, ne?
1: Mm. No. Jo, byla krásná.
0: Tak Pátere, co si dáme?
1: Dáme si Černý diamant.
0: Černý diamant.
1: Poprosil bych o tuto píseň.
0: Ano.
1: Je to instrumentálka a je jedna z nejlepších, kterou znám, nebo kterou tak jsem slyšel, je výborná. A chtěl bych, aby zahrála, protože moc jí féteru neslyším, nebývá hraná a je to škoda. Mm. A je potřeba ji slyšet.
0: To je pravda, že ji moc nehrajeme, abych řekl, že to je poměrně hodně pádný důvod, proč ji zahrát. A ještě když jsme se bavili předtím, jako, tak jsme si říkali, že taky to udělá radost i věc Arbesáků, která si taky nechala v téhle hodině zahrát orchestrálku.
1: Určitě,
0: a stěžovala
1: určitě.
0: Si, že málo hrajeme, že jo?
1: A to je přesně důvod, proč jsem volal, jak jo, nevolám obvykle, já prostě nejsem jsem introvert, já obvykle se nějak neprojevuju, ale tohle byl důvod, proč jsem se snažil a docela i zázrak, jsem se dovolal.
0: A do Country Rádia se volá normálně, teď třeba jsme trošku změnili víkendy, jo?
1: A já víkendy, vím, ale já to nedělám.
0: Víkend, no pozor. A víkendy budou probíhat tak, že vždycky bude nějaký téma na ten víkend a posluchači na to téma si vždycky budou moct zavolat a říct, co si o tom myslí, nebo co zažili a tak dále. A pak si můžou přát písničku, jakou chtějí zahrát, takže si myslím, že to je dobrý docela.
1: Tak... Super, určitě je to dobrý, pozdravujte ode mě pana ředitele, bude mě znát z Country Fontány.
0: Aha, vyřídím, no.
1: Je to jedno, prostě to je jedno. A těším se na tu píseň.
0: Hele, a pane Páter, jak dlouho posloucháš Country Radio?
1: Dlouho. Já bych řekl, že od té doby, co hraje.
0: No tak to je krásný. To znamená, letos je to 35 let, 15. srpna. Bude velká oslava 35. Country Radio. Tak doufám, že se tam uvidíme třeba, ne?
1: Nebo... Kde bude ta oslava?
0: Já si myslím, že by to mohlo být v Pikovicích na Louce tam a že to bude malej pochod a myslím si, že to bude velká show, že se pojede z Prahy
1: Pikovicích
0: vlakem.
1: Bude-li pěkné počasí, sednu na svůj motocykl a rád přijedu.
0: No, já si myslím, že 15. srpna to vyjde. Tak se těším, že se tam uvidíme a pouštím Greenhorns, Zelenáče, Černý diamant. Děkuji za to, že posloucháš.
1: Těším mě, krásný večer,
0: nashledanou. Ahoj, nashledanou.

Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio.

I ve 21 hodin 9,5 minuty, jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, než že posloucháte večerní vysílání Country Rádia, kde vás dneska výjimečně místo Petra Kocmana provází Vítek. V minulé hodině jsme si hráli písničky country, je vše, co se vám líbí a vy mě píšete, reagujete. Napsala třeba tady paní Věra z Litomyšle, tak jak paní Věrka Tramvajka mluvila o té mozaice, co skládá, tak to mám doma taky, tak ať se jí to povede, takže taky má ráda tvoření jako já, taky zdravím, říká Věra z Litomyšle, tak vyřizujeme tramvajce Věrce, pozdrav od jmenovkyně Věry z Litomyšle. No a co nás čeká v této hodině? No tak v této hodině určitě se podíváme na folkovou soutěž, na SMS soutěž Porty, potom se podíváme do kalendáře, zasoutěžíme si o knížku, jestli zbyde čas, řekneme si také, jaké bude počasí, to by nám ale ten čas měl zbýt, jo? A taky si budeme krásně hrát. A potom vyřídíme jedno takové výjimečné přání, protože jedna kolegyně měla narozeniny včera, tak jí zahrajeme, ale to až za chvilku. Teďka vám pustím třeba Vítka Tučního, Whisky má barvu tvých vlasů. Moc krásná volba, hrajeme a jdeme na to. Příjemný poslech.

Tak to byl Vítek Tučný na Kanty rádiu. Whisky má barvu tvých vlasů, jen tak pro radost, ale teďka pozor, budeme hrát Žalmana a spol. Nezacházej slunce, a to nebude jen tak, protože tuhle tu písničku právě teď jménem všech posluchačů, kteří mi o to žádali, třeba Míla z Brna, Ivanka Urbanová ze Šumavy a spousta dalších a dalších, posílám naší kolegyni Jitce Koutné, která slavila včera narozeniny. Takže milá Jitko, jestli nás slyšíš, tak my ti všichni přejeme hodně zdraví a štěstí, ať jsi pořád veselá a šťastná a spokojená, no ať s náma dlouho v rádiu vydržíš, protože tě rádi všichni posloucháme. No a posílám ti toho Žalmana a spol. Nezacházej slunce, protože posluchači na tebe propíchli, že tuhle tu písničku máš moc ráda. Tak všechno nejlepší, spousta z vás se ptá taky, jako kolik je Jitce roků. Udám se to neříká a Jitka vypadá na 30, takže se nemusíte vůbec ptát. Tak Jitko, všecko nejlepší, hodně zdraví a štěstí a jdeme na to právě pro tebe. Žalman a spol. Nezacházej slunce.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

To byl na Country Rádiu Pavel Dobeš a jeho Jumbo Jet. Já jsem pořád nevěděl, kde je Petr a Pavel Řehák mi to napsal. Super večer s Petrem Kocmanem a s Milanem Šmitem na parníku Král Jiří Řehák Pavel. Takže Petr Kocman dneska vlastně hrál na parníku, tak to je ten důvod, proč tady nemůže být. Ale já mám od něj jeden úkol. Jak je Porta, byly oblastní kola, tak z těch postoupilo 14 finalistů, 14 vítězů těch oblastních kol Porty a mezi těmito písničkami probíhá SMS soutěž. Každá ta kapela má přidělenou SMSku ve tvaru folk mezera 1 až 14 podle toho, co jaký má pořadí a to ta SMSka se posílá na číslo 911003. Cena SMSky je 3 koruny a posílat se může jen na jednu písničku jednou, čili když se vám nějaká písnička líbí a pošlete jí hlas, tak už víc hlasů jí poslat nemůžete, ale když se vám líbí nějaká jiná, tak tam můžete poslat hlas znova. Ta SMS soutěž bude uzavřena o půlnoci 23.6. a výsledek, ten SMS-kový, koho si vybrali ty posluchači, bude vyhlášen na 60. Portě v Řevnicích v neděli 28.6. Všechny ty písničky, když vám to nebude stačit jenom takhle ve vysílání, najdete na webu Porty a také ty písničky zazněly v páteční karavaně všechny za sebou. No a tentokrát já vám pustím soutěžícího číslo 7, ta kapela se jmenuje Nebe z tebe, písnička Co pošlem dál, autorem je Štěpán Hulc, takže jestli chcete hlasovat, tak pošlete SMSku folk mezera 7 na 911 003. Jdeme na to, příjemný poslech.

Tak nám dospívala Věra Martinová a my se musíme podívat na to, jak to dneska vlastně vypadá v kalendáři. Je tam jméno Adolf, dále je tam Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha a Světový den sdělovacích prostředků. Tak teď se podíváme na toho Adolfa jenom, což je mužské křestní jméno a má svůj původ ve starogermánštině. Kořeny jména souvisejí se jmény Atavolf a Atahulf a vzniklo ze starogermánského Adalwolf. Výkladově se překládá jako ušlechtilý vlk. Adal v němčině znamená ušlechtilý a wolf je vlk. Význam jména je spojen s ušlechtilostí a vznešeností. Jméno bylo velmi oblíbené v křesťanství. Nejstarší známý Adolf je křesťanský mučedník, který zahynul v roce 755. Během středověku bylo jméno Adolf jménem mnoha biskupů. S druhou světovou válkou však popularita jména významně a výrazně klesla kvůli jeho představitelům spojeným s krutým nacistickým režimem, kvůli Adolfu Hitlerovi nebo Adolfu Eichmannovi. Adolfu je u nás 4371 a je to 94. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak Adolfové, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, všechno nejlepší, zdraví a štěstí všem těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo cokoliv jiného a z Country Rádia posíláme dárek Johnny Horton, Sing the Bismarck, Potopte Bismarck. Příjemný poslech.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Knižní okénko.
1: Já jsem vám sliboval soutěž o knížku a ten okamžik je právě tady. Mám před sebou takovou růžovou od Hannah Frejové, vydavatelství Kazda, Život bez cukru, 40-denní výzva. Hannah Frejová je vědkyně, odbornice na zdravou výživu, foodblogerka a autorka kuchařských knih. Od roku 2011 dodržuje zásady čistého stravování a s oblibou o tom píše. No a ta knížka Život bez cukru, 40 dní úplně, tak říká, že nemáme panikařit, protože Hannah Frejová to zvládla, takže vy to zvládnete taky. V knížce se s vámi podělí o pár skvělých triků a spoustu vynikajících receptů, díky kterým to bude hračka. Život bez cukru vás nemá spoutat, ale ukázat vám úžasnou cestu plnou nových možností. Takže se máte připojit k této výzvě a vyhlásit cukru válku. Kdo nic nedělá, nic neskazí. A tuhle tu knížku vyhraje ten, kdo se jako první dovolá do studia na telefon 210 323 333. A zodpovíme otázku, jestli je nějaký koncert večer před fontánou v Ostravě v Loděnici Děhylov v pátek večer, jestli je nějaký koncert v Ostravě v Loděnici Děhylov. Takže jdeme na to, pouštím vám písničku a máte šanci se dovolat.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: California Brothers zpívali, jak odjíždějí do Kalifornie, ale mně se dovolal René. René, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme.
0: Tak prosím tě, moje otázka zněla, jestli se koná večer před fontánou v Ostravě v Loděnici Děhylov nějaký koncert. Tak tvoje odpověď zní?
1: Ano.
0: Ano, koná. Dobře. A víš o tom, že jaký třeba?
1: Kdo tam? No, mají tam být Poutníci a Tigráš.
0: Já ti gratuluju. Tak to byla naprosto přesná trefa a přesná odpověď. Je to v pátek 19. června od 20 hodin a budou tam vystupovat Poutníci a Tigráš. A ten, kdo má lístek na Country Fontánu, tak má slevu na vstupný i na tenhle ten dvoukoncert. Takže v podstatě je potřeba tam jenom zajít a všichni ty, co se v areálu ubytují, anebo jsou nedočkaví, tak můžou přijít na skvělý bluegrassový koncert. Půjdeš, René, na Fontánu?
1: Ještě uvidím. Ještě. Nejsem si jistý, uvidím.
0: Uvidíš, dobře.
1: Jestli nebudu pracovat.
0: Hele, no a prosím tě, ještě mi řekni, život bez cukru, věnuješ se zdraví výživě, nebo zkusíš to? Nebo tu kníčku prostě někomu dáš?
1: Takhle já už de facto se snažím vést život bez cukru.
0: Aha, takže to pro tebe bude inspirace.
1: Jo, sladím z té ví, takže...
0: No tak to je hezký, tak to je dobrý, tak to jo. A ještě mi řekni, jak dlouho posloucháš Country Radio?
1: Hodně dlouho.
0: Hodně dlouho. A vyhrál jsi někdy něco?
1: Prosím?
0: Vyhrál jsi někdy něco?
1: Ne, nikdy, nikdy.
0: Dneska poprvé, ale všechno jednou poprvé, že jo? Všechno jednou poprvé.
1: Tak díky moc.
0: Tak jo, prosím tě, a teď tady mám ještě písničku Nezmaří Antonín Hlaváč, Zvláštní rána. Nechceš ji někomu věnovat?
1: Budu ji věnovat svému synovi.
0: Mm-hmm, to bude mý radost.
1: Je vedle v pokojíku. Aha. No a samozřejmě všem, kteří poslouchají.
0: Tak dobře, jak se jmenuje syn?
1: Marek.
0: Tak Marku, my tě zdravíme z Country Rádia a táta ti posílá písničku, tak koukej poslouchat. Slyší to? Nevíš?
1: Slyší to.
0: Tak to je krásný. Tak prosím tě, René, děkuji moc, že posloucháš, děkuji, že jsi zavolal, gratuluji ti k výhře, přeju hezký večer a pouštím pro tvýho syna Marka Zvláštní rána. Měj se, ahoj!
1: Ahoj, ahoj!

Já myslím, že nastal nejvyšší čas si říct, jaké bude v noci počasí. Tak vězte, že dnes v noci bude postupně ubývat oblačnosti. Zpočátku ale ještě bude převládat oblačno a také se ještě ojediněle objeví slabé přehánky s úhrnem maximálně tak do 1 mm. Postupně ale čekáme od západu, hlavně v Čechách, polojasno až skoro jasno. K ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty budou 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů, tak máme šanci ještě si honem vychladit obydlí, když budeme větrat v noci. V noci bude foukat slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence, mírný, postupně slabý vzestup a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Sluníčko dneska vyšlo ve 4 hodiny 51 minut a zapadlo ve 21:14. Pranostika na dnešek říká, hodně pavučin v přírodě věští trvalé, hezké počasí. A rekordy počasí tady mám ještě, jak to bylo dnes, tedy 17. června, tak největší teplo bylo v roce 1931, to bylo plus 31,9 stupně Celsia. Už asi tehdy začalo globální oteplování. Největší zima, to snad byla asi doba ledová, to bylo v roce 1916, to bylo jenom 7 stupňů a normální teplota pro dnešek, tedy pro 17. červen, je 18 stupňů Celsia. A teď padají hvězdy z nebe. Když neprší, tak aspoň hvězdy. Nové struny pro vás. Příjemný poslech.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Na Country Rádiu dohrál, dospíval Johnny Cash, Understand Your Man. Vy posloucháte večerní vysílání, po desáté večerní, už možná skoro i noční. Dneska výjimečně vás provází Vítek, protože Petr Kocman vám hrál na parníku a velmi se to povedlo, tak jak posluchači píší. No a co nás čeká v této hodině? Tak si zahrajeme určitě vítěznou píseň Bonanzy, podíváme se na Bonanzu z minulé neděle. Zítra je čtvrtek, tak se kouknu, jaké jsou premiéry v kinech, to bychom se mohli taky dozvědět. No, řekneme si, jaké bude počasí zítra také. No a budeme si hezky hrát. Teď třeba tady mám pro vás dva takový luxusní kousky. Ten první Pavel Brimer, Chřestýší jed, a ten druhý Kamelot, Já zas jak dřív. No a pak třeba Ladislav Vodička, Helena Maršálková a další a další. Tak vám ze studia přeju krásný večer a příjemný poslech. Zdraví vás Vítek.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, krysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat...

0: Svět filmu.
1: Tak já jsem vám sliboval, že se podíváme na nějaké premiéry, které by se měly objevit zítra v kinech, a myslím si, že se zítra objeví film, komedie, horor český z roku 2026, to znamená letošní, trvá 98 minut, režisér Adam Kůs, scénář Adam Kůs a Jan Schweitzer, a ten film se jmenuje Tahle party je dead. Myslím si, že teda to bude spíš film pro mladší, já vám řeknu, o čem to je. Když se zodpovědná Alice, kterou hraje Petra Zábrocká, povrchní Sofie, kterou hraje Lucie Pokorná, a bohemská Hanka, tu hraje Natálie Dvořáková, a nejistý Roman, kterého hraje Jaroslav Urbanec, vydávají na halloweenskou party, tak netuší, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí a policisty, ty policisty hrajou Jiří Plojhar a Marko Igonda, a frustrovanými herci z romantických komedií. Těmi jsou Vladimír Polívka a Jinek Čermák. Alice na cestě za záchranou své mladší sestry Kristýny, tu hraje Julie Emily Brychová, zjistí, že skutečné nebezpečí nespočívá ani tak v zombí, jako spíše ve vzájemných předsudcích a špatném výběru životních vzorů. No, já k tomu nemám, co bych dodal, spíš takhle podle toho, jak jsem si přečetl, tak si myslím, že to bude film pro mladší. Ale za podívání nic nedáte, každá zkušenost je dobrá. Protože je to premiéra, tak film zatím nemá žádné hodnocení, tak potom, až ho uvidíte, tak můžete hodnocení samozřejmě přidat. No a teď si zahrajeme Alan Jackson, Mercury Blues. Příjemný poslech.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Svět filmu.
1: No a já mám tady pro vás druhou pozvánku do kina. Opět na český film. Já ty český prostě mám nejradši. A je to romantická komedie rodinná, natočená letos. Dlouhá je 107 minut. Režisér je Dan Pánek. A pozor, hudba Jan P. Muchov, to je záruka toho, že ta hudba bude skvělá. A ten film se jmenuje Po večerce. Já vám řeknu, o čem je. Kráťa, který ho hraje Vladimír Polívka, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, toho hraje Ondřej Pavelka, a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, toho hraje Václav Neužil, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová, tu hraje Eva Podzimková. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. To hraje Stanislav Majer. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. Film má hodnocení 73% a mám tady i jednu recenzi. Předpremiéra v Náchodě s režisérem Danem Pánkem a Danou Batulkovou. Za mě zatím nejlepší letošní český film. Doják spíš než komedie, ale bylo tam i plno vtipných momentů. Pro ty, kteří jezdí nebo jezdili na tábory, je film povinnost. Zazářili vedlejší role, Plesl Neužil, a za mě super hudba. No, od pana Muchova nelze nic jiného čekat. Jediné, co mi trochu vadilo, byl sladký, trochu předvídatelný závěr. Na léto ale v poho, doporučuji. Takže vidíte, že možná komedie Po večerce možná bude stát za to. Tak nezapomeňte, až ji uvidíte někde kolem vás v kině, se na ní jít podívat. No a teď už Crossband a Rozhodčí. Příjemný poslech.

0: Tak, to byla a je Veronika Hajníková, když ženy tvoří. No a teďka máme, protože je za necelých 8 minut 11. večerní, tak máme dva úkoly. Za prvé říct si, jaké bude počasí v noci a zítra, a za druhé podívat se na bonanzu, kterou pro nás připravuje Miloš Keller, a pustit si vítěznou písničku z uplynulé neděle. Tak začneme tím počasím. Třeba v noci bude postupně ubývat oblačnosti. Zpočátku ale bude ještě převládat oblačno a také se ještě ojediněle mohou objevit slabé přehánky s úhrnem maximálně do 1 mm. Postupně ale čekáme od západu hlavně v Čechách polojasno až skoro jasno. K ránu se pak ojediněle budou vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty budou 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. Tak honem vyvětrat doma, ať tam máte zítra chladno, protože zítra bude teplo. To uslyšíte za chvilku. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence, mírný, postupně slabý vzestup, rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé. A teď pozor, zítra ve čtvrtek bude sice oblačné počasí, ale letní teploty. Bude tedy skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách čekáme výjimečně přehánky, naprší tam tak do 3 mm. Nejvyšší zítřejší teploty, pozor, vyšplhají kryze letním 26 až 31 stupňům zítra. Na severovýchodě a východě bude kolem 24, v 1000 metrech na horách potom to bude kolem 22 a v Beskydech kolem 19 stupňů. Takže když se budete chtít zítra ochladit, honem do Beskyd. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tlaková tendence, slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé. Tak tolik počasí a teď máme ještě povinnost se podívat na tu bonanzu. Tak začneme tím, že bonanza je hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller. Vysíláme ji každý týden v neděli od 18 hodin a vždy tam soutěží různé tematické písničky. Vysílání si vyberete vítěze, který potom postupuje do superbonanzy, ta jednou za 4 týdny. No a ty soutěžící, těch 5 vždycky soutěží na internetu o to, kdo vyhraje třeba na internetu, protože to se může lišit od toho ve vysílání. No a já vám teďka pustím písničku, která vyhrála v neděli, a tou je dvojice Billy String a Willie Nelson a jejich California Sober. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: 23 hodin.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.
2: Vánek zlaté klasy hladí,

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

Mirek Hoffmann, Greenhorn, Zelenáči a jejich království za koně z LPčka Silnice, řeky, tratě a stezky z roku 1976 nás přivedli k 23. hodině 7. a půlté minutě 17. června ve středu, ze kterého už zbývá jenom necelá hodinka, jestli budeme trávit spolu, to znamená ve společnosti Country Rádia, kde s vámi bude Vítek, tak budeme mít jenom radost. Co nás této hodince čeká? Samozřejmě na Country Rádiu krásná pohodová hudba. Teďka, až domluvím, tak to bude třeba Morgan Wallen Love Somebody, úžasný kousek, potom Miluška Voborníková nebo Kapitán Kit, Spiritual Quintet a spousta dalších a dalších. Povíme si něco o Country Fontáně, která proběhne v sobotu v Ostravě. Ta pražská a brněnská, ty už máme za sebou a byly skvělý. Povíme si něco o Asonanci a jejich koncertu na Konopišti. Povíme si něco o koncertu v pátek večer v Děhylově. Řekneme si, co vás čeká v programu Country Rádia. No, máme toho moc, tak já nebudu mluvit a budeme hrát. Příjemný poslech ze studia Country Rádia vám přeje Vítek.

0: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka marnivá ženská je.

na všechny dotěrný poldy má svý fintičky. V jedný ruce volant, v druhý lehkej kulomet. Až se mě soudce dočká, vydá to na pár let. Pancéřová dočka je auťák pro můj vkus. Nikdy nestačil jí žádnej policejní vůz. Xkrát se

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Spiritual Quintet nám zpíval, jak má náramnou kocápku, a já mám tady pro vás několik náramných informací. Tak ta první je, si připomeneme, že v sobotu od 13 hodin se v Loděnici v Děhylově, to je v Ostravě, koná poslední Country Fontána, čili kdo ještě nemáte lístky, tak šup, šup, šup a honem si je kupte. A když si ty lístky koupíte, tak byste měli vědět, že v předvečer fontány proběhne v Loděnici Děhylov, to znamená 19. června od 20 hodin, dvojkoncert poutníků a kapely Tigrás. Je to nejen pro ty, kteří se tam ubytují a budou čekat nedočkavě na sobotní koncert, ale i pro ty, kteří mají rádi bluegrass. Takže nezapomeňte, že když budete chtít na fontánu, tak máte i den předtím možnost vidět poutníky a Tigrás. A když máte lístek na fontánu, tak máte slevu na ten páteční koncert 200 korun. Tyhle ty informace najdete u nás na stránkách www.countryradio.cz kulturní tipy. Pak tady mám pro ty, kteří plánují více dopředu, a to sice já mám pozvánku pro vás na koncert, který se uskuteční 12. září v areálu na Konopišti, protože kapela Asonance slaví 50 let od svého vzniku a Country Radio slaví 35 let od spuštění vysílání. Oslavy tak vyvrcholí koncertem v areálu amfiteátru na Konopišti 12. září a jako gratulanti se třeba ohlásili kapely Marien z Pardubic a Isara z Mladé Boleslavy. Čili 35 let folku na Country Radio oslavíme stylově a Asonance tam zahraje skladby ze svých 11 alb, včetně tradičních irských a skotských balad s českými texty. Tak nezapomeňte, že když si budete tam chtít jít koupit ty vstupenky na Konopiště, tak se prodávají do 36. jenom za 600 korun, potom od 1.7. budou za 700 a na místě pak budou za 800, takže velmi, velmi rychle pospíchejte s nakoupením. Jinak ty informace o tom koncertě najdete na našich webových stránkách, rovněž countryradio.cz. Tam je to všechno krásně dopodrobna popsáno a jsou tam rovnou linky na místa, kde se dají koupit ty vstupenky. Tak tolik informace, no a teď už na nás čeká Jarek Nohavica. Ostravo, Ostravo. To kvůli tomu Děhylovu určitě. Tak příjemný poslech.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Ponožka ho hryze a odhladuje mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Šut.
1: Tak to byla Beyoncé, Texas Hold'em. A než si pustíme Vabyho Daňka chlapskou hymnou aneb Rychlejší koně, tak se honem ještě podíváme, co vás čeká ve vysílání Country Rádia. Spolu budeme do půlnoci a po půlnoci bude repríza pořadu, a to sice Folkmeny z poslední neděle, to je pořad, který pro vás připravuje Miloš Keller. No, ráno se můžete těšit na kačku s Vláďou, potom přijde Milan Schmidt, toho ve 3 hodiny vystřídá Miloš Keller. Můžete si na zítřek objednat písničku na přání, když budete objednávat už jenom SMS-kou 720 00 11 11, když je to na zítřek, a samozřejmě se bude i telefonovat. Večer potom od 19 hodin, to máme takové ty standardní pořady, tak zítra bude Dvorana Country, to je pořad, který připravuje Bezi Junior, a bude tam zpívat a hrát Merle Haggard, budou to písně o útěku z města. Z Greenhorny se ještě vrátíme v pořadu do roku 1973 a ještě jednou tam bude Chris Christopherson, který by 22.6. oslavil 90. No a v 8 večer potom přijde kolega Petr Kocman, který bude s vámi si povídat o country, protože country je vše, co se mu líbí, a ne večerní klídek s Petrem Kocmanem. Ještě jsem zapomněl, že zítra dopoledne má Milan Schmidt dopolední kávu a hosty dopolední kávy zítra bude Chantal Pullen a Pavel Kaiser, představí projekt, na kterém spolupracují. V pátek bude opět káva s Milanem Schmidtem a bude hostem dopolední kávy Slávek Janoušek a řeč bude o Portě. V pátek páteční speciál od 19. připravil Petr Třebický a zavede nás za písněmi starých trampů, zavzpomíná na koncertování KTO po Americe v 70. letech. A víkend bude víkendový pokec, vaše nejkrásnější prázdniny, tak si honem připravte nějaký zážitky, protože si budeme spolu telefonovat. No a teď už ta slíbená chlapská hymna, Rychlejší koně, Vaby Daněk. Příjemný poslech.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

stíhal 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějaký pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bejdu

Tak to byla Bokomara, Lustr nebo Můra. Velmi pravděpodobně už asi předposlední písnička dnešního dne na Country Rádiu. Kdo ví, jak si to vyvede, jestli se nám tam ještě třeba nějaká krátká nevejde, ale uvidíme. Protože máme za 5 minut půlnoc, tak je čas si říct, jaké bude počasí a rozloučit se. Začneme počasím. V noci bude postupně ubývat oblačnosti. Zpočátku ještě ale bude převládat oblačno a také se ojediněle mohou objevit slabé přehánky. Postupně od západu, hlavně pak v Čechách, bude polojasno až skoro jasno. K ránu se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty budou 16 až 12 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude kolem 12. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra bude sice oblačné počasí, ale přijdou letní teploty. Bude tedy skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně jinde až oblačno. Zejména na horách mohou výjimečně být i přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají k ryzeletním 26 až 31 stupňům. Na severovýchodě a východě bude přijatelných 24, v 1000 metrech na horách kolem 22 a v Beskydech bude super příjemných 19 stupňů. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Ze středečního večera už nám nezbylo skoro nic, tak je čas na rozlučku. Děkuji vám za milou společnost a hezký večer. Mějte dobrou a klidnou noc a úspěšný nejen zítřek. Ze studia Country Rádia se s vámi loučí Vítek. Ahoj!

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Rádia.

tuhle válku měl vést generál, ten už tu vzdal.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní gratulační či vzpomínací rubrika je tady. 14. června 1955 se narodil bývalý člen Nezmaru a Žalmanova spolu Jaroslav Matěj Matěju. A tak jsme si zahráli písničku Konvička v podání Nezmarů. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, člen AG Fleku. Ivo Viktorín právě dospíval Večer co večer v sestavě Ivo Viktorín Trio a tahle sestava přidá ještě písničku Když ji potkal. A pak tu máme 19. června 1941. To se narodil texta, scénárista a režisér Jan Vodňanský. Zaspomínáme písničkou Stříbrný noci otazník.

srebrný noci. Otazník nevyplněný, dotazník, vítr si z vlasy hrává, to už se v noci stává. Rafička zimou třese se, zdá se, že zimu nesnese. Za oknem voní káva, babička.

neonů. Někdo se blíží k někomu a ten mu z dálky mává, jiný ho očekává. Odjíždí noční tramvají tam, kde ho možná hledají, někdo si o něm zdává.

zasněn a trochu zasněžen, prochází městem svůdce žen. Vločka se z nebe snáší k smíchu anebo k pláči. Ten, kdo se vrací po stopách, v prosinci hledá listopad a zatím kroky

0: Tak máme tu nedělní folkové stupně, součást pořadu Folkmeny, taková malá folková hitparáda v rámci tohoto pořadu. Každý měsíc soutěží 5 písní, 2 postupují, ale pravidla jsou na našem webu. Na našem webu se také hlasuje, jak už jsem vám také říkal v úvodu. Momentálně první místo Sejfy Ponka, Cesta domů. Druhé a třetí místo zazní Honza Novorka, Díky písním. To je několikanásobný vítěz Dětské porty, autorem té písničky je David Kourek. A potom Mňau Mňau Band a písnička s názvem Kánoe. Druhé a třetí místo je tady.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi

kolik jsem už takhle pryl nádraží. Kdybych se snad jednou, nedej bože, cestou unavil, doufám, že mě můj vlak doma vyloží.

den čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě. Máma nezná den, abych nebyl od rána v zajetí svých strun a nebo kláves pijána, i kdybych se nožem

Jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

Mňau Mňau Band a aktuálně třetí místo folkových stupňů kánuje. Mňau Mňau Band postoupili z minulého měsíce. Na čtvrtém místě je Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct, postoupil také z minulého měsíce. A na pátém místě je zatím novinka tohoto měsíce, Miroslav Skála, Přece se točí. A všem za týden může být všechno úplně jinak. Jak se hlasuje, vám ještě jednou připomenu po těchto dvou písničkách.

začne den. Pohádku o zemi, co je jak sen, jak uprostřed temnoty, v ní zmíří oči.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: prdele.
1: Tak folkové stupně máme za sebou, asi jste se divili, proč jsem těsně před nimi zahrál jednu písničku Zuzany Navarové, nic vám k tomu vlastně neřekl, tak to napravím teď, trošku se mi jednotlivé písničky přeházely a Zuzana Navarová mi trošku někam z té gratulační a vzpomínací rubriky utekla. Tak tedy, proč tam byla jedna písnička? 18. června 1959 se narodila zpěvačka, autorka Zuzana Navarová a řekl jsem si, že ji neodbydu jenom jednou či dvěma písničkami, ta druhá teď dozněla, ta Šidele, ale přidáme ještě do třetice jednu. Zuzana Navarová, Orlice.

si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napětí. A tak jsem stále sobě lodivod.

0: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic. Petro, pozvi nás a naše posluchače na tuhletu akci.
1: Poslední pardubický kroskafý koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích se těší Sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
1: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
2: Tady.
1: Ano, ano. Pan Prousek, prosím.
2: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
1: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
0: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
3: Tady, tady. Mě by...
1: Prosím, kdo se hlásí? Lenka Kořínová, prosím.
3: Mě by zajímalo...
1: Mluvte, nejsem bez srdce.
3: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
1: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno, ale že by to nebylo povoleno.
0: Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý.
1: Tak.
0: Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá.
4: Já, když vás tak poslouchám, mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu. Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo, například, no. Bašta, to je básen, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky?
1: Já nic. No.
4: Vždyť já taky vás se neptám.
0: V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice, a to je samomanželství. Když už ani...
1: Ano, to má velmi tlumivý účinek.
5: Doktore, co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to. Takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básní? Pomalu. Jeď krása žen jen v oválu. A jenom váza má být štíhla.
1: Ona si plete erotiku s keramikou.
5: To zavině můj první muž.

0: Řekněte, prosím.
1: Co je na tom vtipnýho?
0: Člověk nechce být adresnej. A takhle to dopadne.
2: Jde o ochablost mužů, tedy o problém ochablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit.
1: Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat.
2: Ano, ano.
1: Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme.
3: Ano. Jestli dovolíte.
1: Ano, dovolíme.
3: Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že?
1: Ostatně
3: Fráňa Šrámek to všecko jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jak si v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je?
2: Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra.
3: Že ano, no prosím.
2: Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života.

vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu zvají.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.